Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Klasický rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Uniklo vám na Beatu?
1: Vzhledem ke vzniku Rybiček 48 a Rádia Beat, my jsme přibližně tak jako stejně staří.
2: Ano, ano.
1: Takže si vlastně můžeme tykat. jak to je v tom třeba tvým nebo vašem kapelním pohledu v tom skládání muziky? Samozřejmě, že tam jako muselo jít nějakému vývoji, ale furt je to ještě takový, jako že vás to tak jako baví jako v těch, já nevím, 16, nebo už jako jste museli zavést pravidla v podstatě profesionálního biznisu a přesně ve čtvrtek v 8 se dělá tohle.
2: Ne, tak my to máme, co se týče skládání ty muziky, tak to dělám jako z 99%, já i texty. Jo, takže to se odvíjí u mě doma většinou, nebo na chatě právě. A tak nějak to dávám dohromady. Teď jedinou změnu u této desky jsem udělal v tom, že já jsem to vždycky jako dělal sám a vlastně nikoho jsem do toho nenechal moc jako kecat. On se ani do toho nikdo moc nehrnul, jo, ale prostě nějak se to měl. A kolikrát se mi právě stalo, že jsem tam měl třeba, já nevím, větu nebo slovo, který se mi tam nelíbilo. Věděl jsem, že by to šlo líp, ale jak už jsem tomu byl dlouho zainteresovaný, tak už mi tam nešlo a byl jsem taky trošku línej, tak jsem si řekl, tak to takhle nechám, jo. No, ale to jsem u této desky nechtěl, takže jsem si k tomu vzal producenta na muziku, Filipa Vlčka, kamaráda, který ho znám od 13 let z Koblížku, že jo, šikovnej kluk, nebo bejval z Koblížku, tam se ho poznal. Tak spolu jsme dělali tuhle studesku, kde já jsem přinesl ty písničky a mi třeba řekl, hele, tady ten akord je dobrý, ale zkus tam dát něco ne tak úplně jednoduchý, protože já jsem oproti němu skladatel jako nula, jo, minimálně znalostma. Takže jsme se takhle jako v tom pomáhali a hlavně co se týče textů, tak já jsem si na to pozval Jendu Vávru a na jednu písničku s tomu pomáhal Pokáč a to bylo přesně ono. Já jsem třeba si, jsme jeli s Jendou Vávrou, který textuje Evu Farnu, Mraky Kaba, hrozně šikovnej kluk. My jsme se do té doby neznali.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, je 7. září 2026, za minuty 3 bude 6 hodin a plynulý rozjezd nového týdne kazí jenom nehoda na D1 u Brna směrem od Prahy na Vyškov. Na začátku omezení u bratislavské dálnice na 195. kilometru se v pravém pruhu srazily dvě dodávky. Kolona začíná před sjezdem na Vídeň na 193. kilometru a protahuje se.
2: Tak já se taky trošičku protáhnu. Ups, rup.
1: A jdeme na to. Tohle pondělí spolu zvládnem.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až polojasno, přechodně zataženo a ojedinělé možnost slabého deště. Večer od západu na většině území vyjasňování, teploty 23 až 27, na severu kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Cyklista Wout van Aert vyhrál 15. etapu Vuelty a připsal si druhé vítězství během 3 dnů. Jediný český zástupce Jan Hirt dojel 69. a v celkovém pořadí je 19. Fotbalová reprezentace představila nové dresy. Domácí sada zůstává červená s bílými pruhy, venkovní kombinuje bílou s modrými a červenými doplňky. V nových dresech Češi nastoupí 26. září proti Chorvatsku. Američtí vyjednavači Witkoff a Kushner jednali i v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Zelenským o míru. Předtím byli u ruského vůdce Putina. Witkoff označil první kolo rozhovorů za velmi smysluplné. Zelenský uvedl, že územní spor s Ruskem lze vyřešit jen při jednání prezidentů obou zemí. Vláda kvůli zdražování pohonných hmot nevylučuje znovu zastropovat marže. Spotřební daň na benzín ani naftu ale snižovat nebude. Benzín teď stojí v průměru 42,30 a nafta 45,90. A nakonec divadlo Polárka v Brně zahájí novou sezonu rodinným festivalem Polárkový dort. 11. ročník nabídne od 17. do 20. září představení na několika scénách divadla i v šapito v Bjernsonově sadu.
2: Během 4 dnů budou moci diváci navštívit všechny inscenace Polárky vzniklé v loňské sezóně, ale těšit se mohou i na celou řadu hostujících souborů a kapel ze všech koutů republiky. To vše doplní dílny a aktivity pro děti připravované lektory malého vozu divadla Polárka. Kromě inscenací, které přibyly na repertoáru v minulé sezóně, uvede tentokrát Polárka na festivalu i premiéru inscenace Metoda destrukce. Matka, otec, dcera, divačky a diváci dále uvidí představení Budějovického malého divadla, pražských souborů Damuza a Loutky bez hranic či loutkové scény Bajka těšínského divadla. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Zprávy tímto končí a přejme vám pokud možno hezké pondělí s datem 7. září 2026.
0: Classic rock.

0: I certainly was in the right.
1: Všichni o penězích tvrdí, že jsou kořením všeho zla, takže když si požádáš o zvýšení platu, tak se nediv, že ti nedají ani vindru. Tak pravil na beatu David Gilmour a my vám dáme 20 000 na letenky. V naší aplikaci, kterou si můžete z webu radiobeat.cz stáhnout zcela zdarma, je nahrávátko a v něm i nová možnost natočte pilotovi vzkaz. Inspirováni nedávnou událostí, kde se letadlo z Prahy do Chorvatska opozdilo, protože se vracelo pro skupinku zapomenutých 10 hostezek. Jsme zvědaví, jakou výmluvu pro pilota byste měli vy. Co byste v té vysílačce do kokpitu kapitánovi letu nahlásili, aby vás na letišti nezapomněl. Jaká by byla vaše žádost, výhruška či prosba? Takový vejvoďák, jo, tak ten by měl určitě velkou zásobu nápadů, ale on soutěžit nesmí a on je tím, kdo vám každý pracovní den vyskladní jeden poukaz na nákup letenek v hodnotě 20 000 korun. A vybírat bude ze všech došlých zpráv. Tak už natočte tu vaši.

Hrajeme na bítu o poukaz na letenky ve výši 20 tisíc a k tomu vás směřujeme po zemi do Frýdku Místku, kde na pivopění bude v pátek pět i Tomáš Hajíček a v sobotu pak hrají Krucipisk na letním parketu Výrava, kde budou i Škvor, Trautenberg, Doba, Proteus a Metanol. A co nás dneska čeká na bítu, to si povíme po písničce.

Je pondělí 7. září 2026, 6 hodin a 19 minut a dneska svoji knihovničku můžete obohatit o psychologicko-mystický román Léto ztracených duší. Tuto knížku má dneska totiž vejvoďák nachystánu pro toho nejbystřejšího luštitele rokové detektivky, tedy po 9. hodině se s ostatními býťáky o ní můžete utkat. Jinak jde o prvotinu Kristiána Dlouhého, ve které jsou namíchány 3 dějové linky, a jednou z nich je osud bývalého učitele, který své zoufalství utápí v alkoholu. Pokud nepotká tajemnou ženu, jejímu kouzlu zcela propadne. Až sem přijde Martin Vysušil, a to bude ve 23, tak si dáme jako vždy na závěr pondělí pořad 11 v 11 a ten bude taktéž věnován nejenom učitelům, ale vůbec škole, výuce, třídám, spolužákům, no prostě bude to tak a v průběhu let 1972 až 2008 nás budou školit Yes, Kiss, AC/DC, třeba taky i Ronnie Montrose. Takže 11 v 11 po 23. hodině, předtím večer u repráků s Otou Semanem od 20. a taky krásné nálezy. A Jaroslav Císař po 19. hodině připomene debutová alba. Nejstarší bude deska, která je už z 50. let a půjde o prvotinu Elvise Presleyho. No a Jaroslav Císař taky připomene desku, která vyšla v roce 2001 a byla to jednička amerických Strokes.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách? Hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace
0: už za chvíli
2: na Rádiu Beat.

0: asi 10 minut v zahuštění od 211. kilometru. Dopravní pozdrav mám i pro Bíťáky do Plzně. Pozor na Palackého třídě, na křížení s Jízdeckou ulicí, to znamená u Nového divadla, nebo co to tam je, kryté parkoviště obchodního centra Placa, takže opakuju Palacké náměstí, tak právě tam se teď vyšetřuje bouračka dvou osobáků a trošičku se to tam přicpává. Tak dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Bíťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až polojasno, přechodně zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Večer od západu na většině území vyjasňování, teploty 23 až 27, na severu kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, druhý skončil jeho týmový kolega George Russell a třetí Max Verstappen z Red Bullu. ŘSD otevřelo opravenou část mostu Šmejkalka na

0: Dálnici D1 ve směru na Prahu. Do konce září se pojede v obou směrech dvěma zúženými pruhy. Celá oprava za miliardu má skončit v létě příštího roku. Pražský dopravní podnik převzal prvních 11 ze 30 objednaných bateriových trolejbusů od turecké firmy Bozankaya. První tři vozy nasadí na linky 51, 52 a 53. Soška pražského jezulátka se vydá do Irska.
1: Půjde jen o požehnanou kopii, která se stane darem do diecéze v irském hrabství Kerry. Projekt je součástí irského předsednictví Rady Evropské unie, ve kterém se zmíněné hrabství stalo partnerským regionem Česka. Dodejme, že v Irsku je pražské jezulátko silně uctívané. Soška prý přináší novomanželům dobré počasí v den jejich obřadu. Honza Navrátil, Praha.
0: A nakonec český autonomní dron uspěl v německé soutěži průlomových inovací. Systém od Fly for Future ČVUT dokáže z pokynu v běžné řeči sám naplánovat a provést misi bez GPS a zásahu pilota. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne. Radio B.

Pěkně ve svižném tempu proplouváme s Fišem pondělním ránem na rádiu Beat. Je 7. září, svátek má Regina a narozeniny Vilda Čok a taky holka. Co se dala na zpívání, protože nechtěla být někde servírkou nebo prodavačkou a kamarádovi Sidovi ze Sex Pistols věnovala visací zámek, který on pak nosil na kulku po zbytek života jako vzácný náhrdelník. Mimochodem stejný model, stejný šperk věnoval před rokem Robert Kodym členům visacího zámku. Ale teď už Pretenders a gratulace k dnešním narozeninám Chrissy Hynde.

0: pro býťáky, teď jsem si střihnul cestu z Prahy do Šalingradu a prakticky od 183. kilometru to stojí, je tam zatím, já jsem si jížděl na Svitavy, takže asi 10-minutová fronta a stojí to kompletně kamiony prostě dál do Brna a situace celá stejná, jako bývá v pracovní dny, takže chtěl jsem dát vědět, ať všichni vědí, co je tam čeká, počítají s tím. Přeju všem šťastnou cestu.
1: Býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

Jenom ona, wimbledonská vítězka Linda Nosková, se v singlu tenisového US Open protračila z našich do druhého týdne. Včera v New Yorku předvedla emotivní horskou dráhu, když v úvodu duelu Martě Kusťukovou dominovala, pak ve druhém setu promarnila vedení 5-3, ve třetí sadě se historie opakovala, když znovu vedla 5-3 a promarnila 4 mečboly. Nakonec se jí podařilo uhrát až 6. finální míček a jde do čtvrtfinále, kde jí čeká světová jednička Sabalenková. Včera pak bohužel našim nevyšlo druhé kolo čtyřhry, vypadly Bousková se Španělkou Soribézovou, taky Nouza s Rakušanem Oberleitnerem a na raketách loňských vítězů Wimbledonu skončil Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem. Takže ve čtyřhře už máme pouze taky poslední pár s českou účastí. Dámské nasazené jedničky Kateřina Siňaková s Američankou Taylor Townsendovou dneska se hrají osmifinále proti australsko-americké dvojici Hunterová-Kravčíková. Nabítu Bob Dylan a pak už doprava třeba i ta vaše z linky 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 7 hodin a u Kývalky na 182. kilometru začíná kolona před Brnem na D1 od Prahy. Na začátku omezení u bratislavské dálnice byla nehoda a na D2 před Brnem je husto z 5. kilometru. Opačně D1 z Brna na Prahu, tady máme novou nehodu před nájezdem na Velký okruh na 12. kilometru. Kolona začíná u Velkých Popovic, tedy na kilometru 15. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
1: Páni, to je hrana. Dokonalost sama.
2: Jojo, to je Festool. S tím máš jistotu dokonalého výsledku. Proto mám stroje od Festoolu rád. A dokud jsem je neměl v ruce, tak jsem tomu nevěřil.
1: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes nejprve slunečno, postupně od západu oblačno, přechodně zataženo a ojedinělé možnost slabého deště. Večer opět od západu na většině území vyjasňování, nejvyšší teploty 23 až 27, na severu kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisté Sparty znovu prohráli. Jejich duel v Hradci sledoval Petr Plintovič.
4: Sparta nezvládla po derby další zápas. V Hradci Králové prohrála v 7. kole ligy 1-2 a v tabulce je až 10. Hradec si polepšil na 8. místo. Mladá Boleslav pak díky 2 gólům Martina Šuberta porazila Ostravu 4-0 a právě záložník Středočechů je s 5 trefami nejlepším střelcem soutěže. V podještěckém derby vyhrál Liberec v Jablonci 2-1 a Zlín doma podlehl Teplicím 1-3.
3: Volejbalistky Turecka obhájily titul mistryň Evropy. Ve finále porazili Itálii 3-2 na sety. Bronz získalo Srbsko po výhře 3-1 nad Polskem. V 80 letech zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, známý především z Jojo Bandu. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. V 69 letech pak zemřel Filip Šternberg, majitel hradu Český Šternberg a potomek významného šlechtického rodu. Střídání letního a zimního času má v Česku pokračovat nejméně do roku 2031. Vláda má dnes schválit nařízení, podle kterého se budou hodiny dále posouvat. Ministr Šťastný s tím nesouhlasí a chce v EU prosazovat zrušení letního času. A nakonec český startup Neurona Lab získal certifikaci ISO a to je dobrá zpráva pro ty, kteří mají podezření na Alzheimera. Firma totiž vyvíjí algoritmy umělé inteligence pro odhalování Alzheimerovy nemoci a certifikace ji přibližuje k uvedení těchto nástrojů do praxe. To byly zprávy a po nich si dáme Rolling Stones.
0: Classic rock.

Glenn Matlock ze Sex Pistols jednou uvedl tento song od Davida Bowieho jako hlavní inspiraci pro skladbu God Save the Queen. Možná, že moje nadcházející informace pro vás budou inspirací pro to, jak naložit s dalším týdnem, protože se v pondělí 7. září v 9 minut po 7. podíváme na počasí pro nadcházející týden. Momentálně venku máme 12 až 15 stupňů, počátek týdne bude pod polojasnou oblohou, ale místy od západu přijde i více oblačnosti a někde i zaprší. Odpolední teploty 23 až 27 a na severu bude kolem 20 stupňů. Zítra má být letně a až 33. Zítřek bude nejteplejším dnem týdne, ale nad 30 bude na jihovýchodě a východě republiky i ve středu. Ale pak už bude přibývat oblačnost a začne se ochlazovat s tím, že ve čtvrtek a v pátek by mělo být kolem 20. A o víkendu, kdy se na beatu budeme věnovat instrumentálkám a dáme zpěvačkám a zpěvákům volno, tak v sobotu a v neděli bude do 23 stupňů pod slunou oblohou.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Cyklista Matyáš Vacek vyhrál etapový závod Zetelem Tour v Nizozemsku. První etapové vítězství v kariéře si zajistil s náskokem 33 sekund před Němcem Walscheidem. Šipkař Littler vyhrál v Praze Czech Darts Open. Světová jednička porazila ve finále 8-6 obhájce titulu a trojnásobného vítěze Humphreyse. Florbalistky porazily na závěru turnaje Euro Florbal Tour domácí Švýcarsko 2-1. Díky vítězství obsadili druhé místo, obrat v závěru zařídila Karolína Klubalová. Dnešní první sportovní události máme za sebou, další pro vás připravujeme, nabídku už za hodinu.

Hudba radost dává a my jsme se potěšili před 7:30 vzpomínkou na Jiřího Schillingera tady na Beatu. A nezapomněli jste, že tento týden soutěžíme o poukázky na letenky ve výši 20 tisíc? Inspirováni nedávnou událostí, kdy se letadlo z Prahy do Chorvatska opozdilo, protože se vracelo pro skupinku zapomenutých hostesek, tak se ptáme, s jakou záminkou vy byste umluvili pilota Aira, aby se pro vás vrátilo. Představte si, že máte vysílačku do kokpitu a máte moc mluvit s kapitánem letu, co už se chystá startovat, ale vy pořád ještě nejste na palubě. Takže jakou prosbu či snad výhrušku byste použili? Jen si to představte, natočte vzkaz pilotovi v naší aplikaci, je tam k tomu vytvořeno speciální tlačítko v nahrávátku. No a když vaše představivost bude dostatečná, tak vám vejvodák v reálu vystaví poukaz na letenky za 20 000 korun s platností jednoho roku. Ale třeba to využijete už záhy k zakoupení cesty směrem Severní Amerika na koncert Rush.

right after.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 7:30. Nejprve před Šmejkalkou na mostě přes Sázavu začíná kolona na D1 z Brna na Prahu. Pak zpomalíte u Mirošovic na 21. kilometru a pak u Popovic kvůli nehodě, co se došetřuje na kilometru 12. Na plzeňské dálnici před nájezdem na Velký Pražský okruh je husto ze 7. kilometru a v nájezdu na D0 je nějaký drobnější ťukanec. Vrátíme se k D1 a pojedeme do Brna, tak na příjezdu od Prahy kolona od Ostrovačic od 179. kilometru. No a pak jako vždy před Rohlenkou máme Špuntík od Vyškova, kde se dostanete do zahuštěného provozu už kousek za Rousínovem na 216. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes nejprve slunečno, postupně od západu oblačno, přechodně zataženo a ojedinělé možnost slabého deště. Večer opět od západu na většině území vyjasňování, nejvyšší teploty 23 až 27, na severu kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Atleti pražské Dukly a ženy USK vyhráli domácí šampionát družstev v Karlových Varech. Dukla obhájila titul a získala už 64. prvenství. Vysokoškolačky se na trůn vrátily po třech letech. Premiér Babiš by chtěl zrušit Cermat, který připravuje přijímací a maturitní testy. Vadí mu mimo jiné, že rodiče platí i desítky tisíc za přípravné kurzy na testy. Na hlavním tahu mezi Velvary a Mělníkem, který kříží dálnice D8, začaly stavební práce na jeho rozšíření.
2: Důvodem, že je špatná průjezdnost i pro ty, kteří na dálnici ani nenajíždějí. Nejen kamiony mnohdy stojí v kolonách do všech směrů a vznikají tak nebezpečné situace. Stavbaři začali rozebírat oba kruhové objezdy. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: Spor Německa a Ruska kvůli incidentu s drony na letišti v Lipsku se dál vyostřuje. Ruský ministr zahraničí Lavrov označil německá obvinění z ruské účasti za začátek skutečné války. A nakonec Gemini Life nově nabízí rychlý překlad mluveného slova. Zvolíme si jazyk, případně necháme systém řeč automaticky rozpoznat a překlad se zobrazí přímo na displeji mobilu. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

0: Tak někdo si může připadat příliš starý na rock'n'roll, což určitě není případ Vildy Čoka, který má dneska 65. Když byl nedávno tady u nás, u Dana Kohouta v rokové zpovědnici na Beatu, tak byla snaha moderátora nás přesvědčit, že naše zdání o postavě a nátuře pana Čoka, že je to absolutně šmatně a mylně, ale...
1: Milí posluchači, Vildu znám hrozně dlouho a on to není zas takovej úplnej šílenec, jak se projevuje v muzice a na pódiu a na deskách. On je dokonce i tak trošku normální. Já se zeptám takhle, Vildo. Jak my... No, vidíte, že je to úplně normální člověk. Václavský, Václavský!

0: Nikoli v Praze na Václaváku, ale v pátek ve Vsetíně a v sobotu v Berouně s bypassem a pak i v sobotu v Roztokách u Prahy s Michalem Pavlíčkem můžete dodatečně popřát Vilémovi k těm jeho dnešním 65. Pokud do Prahy jedete momentálně od Kladna a volíte cestu po karlovarské dálnici, tak tady mám důležité upozornění.
1: Ahoj, tady Jirka, prosím tě, cesta z Kladna přes Přítočno na dálnici je úplně zasekaná. Pohnul jsem se asi o 100 metrů za nějakých 10-15 minut a nejsem zdaleka ani v polovině cesty. Je to tak na 3/4 hodiny, vůbec nevím, co se děje. Z protisměru to občas jede, ale není to nic velkýho. Vyhněte se tomu, zatím čus.
0: Ano, dneska začalo omezení na 1,60 mezi Velkým Přítočnem a Malým Přítočnem. Dělají tam nový povrch a počítejte, že tam trošku tratíte. Teď máme 7:45. Dobré ráno.

Za 7 minut bude 8, po 9 přijde Vejvoďák a v rokové detektivce u něj můžete vrhát prvotinu Kristiána Dlouhého, psychologicko-mystický román Léto ztracených duší. Na debutové desky zase dneska po 19. hodině zavzpomíná Jaroslav Císař v pořadu Krásné nálezy a vrátí nás i do 50. let k prvnímu albu Elvise. První deska amerických Badlands vyšla na jaře 1989 a je na našem webu na stránce radiobeat.cz úplně na chvostu ankety o půlnoční alba. A tak si z tohoto kousku jednu skladbu pustíme.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 8 hodin a jedete-li po hradecké dálnici na Prahu, tak se brzdí u 25. kilometru, protože za Sackou na 21. stojí v pravém pruhu osobák, ze kterého vytekly provozní kapaliny a už to tam čistí hasiči. Ti jsou taky u nehody, která je na dojezdu do Prahy po plzeňské dálnici před nájezdem na Velký pražský okruh. Se srazilo osobní auto s dodávkou, fronta na D5 je odrůdné z 6. kilometru. Jestli jedete po D1 na Prahu, nesouvislá kolona začíná na 26. kilometru, no a na D1 obou směrně 20-minutové zdržení na příjezdu do Brna. Od Prahy od 180. kilometru před Rohlenkou, tedy od Vyškova, je to od Rousínova od 217. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Radio Beat.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes postupně od západu oblačno, přechodně zataženo a ojediněle slabě zaprší. Večer opět od západu na většině území vyjasňování. Teploty 23 až 27, na severu 20 stupňů. Zítra slunce, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně s přeháňkami. Teploty 28 až 33, na severu 26 až 29 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Česká tenistka Nosková postoupila na US Open do čtvrtfinále. V osmifinále porazila Kostiukovou. Češi v deblu vypadli. Přes druhé kolo neprošli Bousková se Soribesovou, Nouza s Oberleitnerem a Pavlásek s Riklem. Řidičák letos skončí zhruba 570 tisícům lidí, z nichž 243 tisíc si ho ještě musí vyměnit. Nejvíce mezi nimi převažují lidé starší 61 let. Výměna je kvůli konci platnosti zdarma a lze o ni požádat i online. Více mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
4: Volby v Sasku-Anhaltsku vyhrála Alternativa pro Německo se zhruba 44% hlasů. Přesto nezíská většinu v zemském sněmu, takže zemi čekají složitá jednání o nové vládě. Polský premiér Tusk doslova řekl, že pouze idioti nebo zrádci se mohou těšit z vítězství AfD. Český ministr Macinka označil povolební vývoj za významný pro další směřování Německa. Okamura pogratuloval k výsledku. A nakonec WhatsApp postupně přidává nové funkce pro Android a iPhone. Dočkáme se třeba vlastních emoji, uživatelských jmen nebo náhledů fotek a videí přímo v seznamu chatů. Novinkou má být také rozšiřování fotografií pomocí umělé inteligence. Zprávy končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 7. září 2026. Jsou tu Iron Maiden.
0: Classic Rock.

0: they were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

Nehodlám tu za katrem strávit svůj život, nebudu makat v lomu uvázaný na řetězu, chci zdrhnout a prostě jet domů. Možná, že tohle by byl vzkaz pro pilota letadla od Bon Scotta, tedy aby se pro něj vrátil zpátky na letiště. Nevím, jestli by to úplně zafungovalo, kdybych jako měla tu hodnost kapitána já a ozval by se jenom tady Bon Scott, tak už bych tam prostě hodila zpětný tah. Vy se podívejte na náš web na stránku radiobeat.cz a tam najdete podrobnosti k soutěži, které se budeme věnovat tento týden. Můžete vyhrát letenky za 20 000 korun. Stačí do beaťácké aplikace, v nahrávátku je na to speciální tlačítko, nahrát vzkaz pilotovi a třeba už dneska vám vejvodák zavolá, že tady ta poukázka na 20 000 korun je už pro vás nachystána. S tím, že můžete využít i malou pomoc svých přátel.

0: Už jsem dneska Býťáci povídala o tom, jak dnešní oslavenkyně Chrissy Hynde věnovala svému kámošovi Sidovi ze Sex Pistols visací zámek od kola a on ho pak do konce života nosil na krku jako vzácný šperk. A stejný model loni věnoval členům kapely visací zámek Robert Kodym. Tak za chviličku nám Robertovi kámoši na beatu zahrají. Já nejprve ale gratuluju brněnským drakům k zisku bronzových medailí v letošní baseballové extralize. O titul hrají stále ještě jejich měští rivalové Hroši a ti včera vyhráli třetí zápas finále nad pražskou Kotlářskou a jdou do vedení 2-1. Čtvrtý zápas je na programu v pátek opět v Brně ve studiu Beatu Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Hazejkářky Mostu zůstávají po dvou kolech Interligy bez porážky. V souboji českých šampionek porazili Slavii Praha 35-25 a v tabulce jsou druhé za 100% Dunajskou Středou. Golfista Lorenz po třetí v kariéře vyhrál turnaj European Masters ve Švýcarsku. Obhájce titulu smazal v posledním kole ztrátu 6 ran a o vítězství nad Angličanem Caseym rozhodl až na čtvrté jamce playoff. Pořadatelé pražského běžeckého závodu Grand Prix na 10 kilometrů se omluvili keňskému běžci Kiprutovi, který kvůli chybě pořadatelského vozu přišel v závěru o vítězství. Přiznali, že situaci nedokázal včas vyřešit, výsledky ale platí. To byly menšinové sporty.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 8:30. Dneska začalo omezení Skladna na Varskou dálnicí mezi Velkým a Malým Přítočnem a bacha i na nové zúžení na Příbramské dálnici směrem na Prahu u Řitky. Na 14. kilometru je tam zavřený pravý pruh a brzdí se u Mníšku na 17. kilometru D4. Na plzeňské dálnici před metropolí je pak frontička od 7. kilometru na nájezdu na Velký pražský okruh je Ťukanec. A jedete-li do Prahy od Brna, tak první zpomalení je už před Šmejkalkou na 24. kilometru. Na Brno je nejtučnější kolona nikoli na D1, ale na D2 od Bratislavy už je husto ze 7. kilometru. Na Ostravu nejvíce ztratíte z Hlučína, na 56. je kolona z Ludgeřovic a jedete-li z Frenštátu na Rožnov, tak u zbojnické koliby za Pindulou se řeší nehoda se zraněním. Opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním píťákům.
2: Volejte 210 32 33.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až polojasno, přechodně zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Večer od západu na většině území vyjasňování, teploty 23 až 27, na severu kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, druhý skončil jeho týmový kolega George Russell a třetí Max Verstappen z Red Bullu. ŘSD otevřelo opravenou část mostu Šmejkalka na dálnici D1 ve směru na Prahu. Do konce září se pojede v obou směrech dvěma zúženými pruhy. Celá oprava za miliardu má skončit v létě příštího roku. Pražský dopravní podnik převzal prvních 11 ze 30 objednaných bateriových trolejbusů od turecké firmy Bozankaya. První tři vozy nasadí na linky 51, 52 a 53. Soška pražského jezulátka se vydá do Irska.
2: Půjde jen o požehnanou kopii, která se stane darem do diecéze v irském hrabství Kerry. Projekt je součástí irského předsednictví Rady Evropské unie, ve kterém se zmíněné hrabství stalo partnerským regionem Česka. Dodejme, že v Irsku je pražské jezulátko silně uctívané. Soška prý přináší novomanželům dobré počasí v den jejich obřadu. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec český autonomní dron uspěl v německé soutěži průlomových inovací. Systém od Fly for Future a ČVUT dokáže z pokynu v běžné řeči sám naplánovat a provést misi bez GPS a zásahu pilota. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na rádiu Beat.
1: Kapitola 29. Mezi Pedrem a Bendou. Rok 2002 až 2004. Čte Honza.
2: S Pedrem jsme se stali poměrně zavedenou klubovou a festivalovou kapelou. Hráli jsme hodně, všude a někdy v hlavních časech. Sice se ještě občas stalo, že na vlastní koncerty nepřišlo hodně lidí, ale zmizely vyložený průsery. Docela jsme si užívali tenhle stav. I bez toho, že by nás hráli v rádiích nebo někde rotovali naše klipy, jsme měli poměrně dost silnou klubovou a festivalovou základnu, kterou jsme si postupně získali častým koncertováním kdekoliv. Taky ta kapela začala vydělávat, takže jsme se všichni mohli prohlásit za profesionální muzikanty a svoje původní povolání pověsit na hřebík. A mohli jsme si dovolit zaplatit vlastního zvukaře, což byl náš dlouholetý sen, neboť když kapela nemá svýho zvukaře, je na místě odkázaná na cizí lidi, kteří to mají kolikrát na háku. Jednou jsme dokonce přijeli na takovou akci, kde byly zapojený dráty a u nich cedulka: musel jsem odjet, nazvučte si to sami. A teď s náma jezdil a za mixpultem seděl Jirka Kliment, asi o 10 let starší kluk, který byl jinak posluchač dřevního roku. V podstatě vzornej chlap se smyslem pro přesnost a zodpovědnost, co nosil slipy, málo pil a nikde se netoulal. Takže ne úplně naše kategorie, ale naší kapelu měl rád a my jeho taky. Ale nebylo všechno jenom pozitivní. Přestože kapela šla, co se týče návštěvnosti, nahoru, tak prodeje naší hudby, což hlavně zajímalo vydavatelství Sony, tomu neodpovídali. Nejen, že jsme nikdy neprodali hromadu desek, ale taky v té době začaly celosvětově dost strmě klesat zisky z prodeje CDček. A to i proto, že se ve velkým rozjelo jejich kopírování. Spousta lidí mělo běžně v kompech vypalovačky a internet už byl v celku zavedenou záležitostí. A přestože probíhaly kampaně s názvy kopírování zabíjí hudbu a podobně, tak všichni stahovali, kopírovali a vypalovali a na firmách vládla panika, propouštělo se a ořezávaly se rozpočty. No a my, jako nemoc rentabilní kapela, jsme byli první na řadě. Přestože jsme na Sony měli velmi dobrý vztahy, tak když přišel čas natočit čtvrtou desku, dostali jsme oproti těm předchozím míň peněz na studio, na klip, na chlebíčky, prostě na všechno.

0: I Dustin Hoffman ve filmu Absolvent přišel na to, že žena je hybnou silou a co teprve dvě. A koukám, že s pomocí holek byste chtěli na pilotovi vyškemrat návrat na letiště. Pro ty býťáky, co nevědí, která bije, tak tento týden můžete u vejvodáka vyhrát poukazy na letenky v hodnotě 20 000 korun. Stačí namluvit do býťácké aplikace, kde v nahrávátku už je na to příslušný knoflík, vzkaz pilotovi, který vás zapomněl na letišti. No, když se to éro může vrátit pro hostesky, tak proč ne pro vás? Jenom stačí najít ten správný a pádný důvod. Tak pár vzorků už tady mám a jako inspiraci vám tři pustím. A jenom bych chtěla upozornit hned na ten první, co uslyšíte. Protože když to zaznělo do mých uší, tak ve mně hrklo, že volá i nejznámější český motorkář. A nemyslím Filipa Salače. Na druhou stranu, proč ne? Naše soutěž tady na Beatu je určena pro všechny. Ať si Petr nebo Pavel.
1: Pane kapitáne, zoufale volám SOS. 20 let jsem ženatý se strašnou symetrikou, která mi se svojí matkou neustále pije krev a ze života dělá peklo. Teď jsem se rozhodl, že se vzepřu a uteču jim do světa, ale jsou mi v patách. Jestli mě tady necháte, jsem mrtvej homolka a pak věřím, že do konce života nebudete mít klidné spaní. Je to na vás, pane kapitáne.
2: Nazdar, kapitáne. Já vás zdravím do kokpitu. Představte si, že jste mi frnknul a uletěl z Ruzině. Já tady teďka tvrdnu. Mám pro vás super deal. Vy se teďka i hned otočíte a sednete zpátky s tím letadlem na Ruzině, na runway. A já za to opomenu říct vaší manželce, co jste dělal minulý týden v Římě s těma dvouma letuškama. Co vy na to? Tak čekám vás tady. Mějte se hezky.
3: Nazdar, kapitáne. Nechybí ti v kokpitu náhodou někdo? Nechal z nás aj s letuškama v baru na letišti. Tvůj druhý pilot.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 9, ta kolona, co je na D4, tedy příbramské dálnici na Prahu od Mníšku od 17. kilometru, ne, to není k jíloviště, to ne. To je k novému omezení u Řitky, na 14. kilometru zavřeli pravý pruh. Ztratíte tady asi čtvrt hodinku. 20 minut pak na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova, kde se před Rohlenkou brzdí od 216. kilometru, a na bratislavské dálnici, která je ve frontě ze 7. kilometru. V Osobáku je to taky na 20 minut navíc, v kamionu tak dvakrát tolik. A pokud jedete po D1 z Brna, ne, opačně, na Brno od Prahy, tak před Jihlavou na 110. kilometru bouralo osobní auto, ale tady byste měli projet bez zdržení. Za chviličku s nápovědami a s vejvoďákem, roková detektivka, hezké pondělí vám přeji.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Nová střecha, rekonstrukce, krytina teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes postupně od západu oblačno, přechodně zataženo a ojedinělé slabě zaprší. Večer opět od západu na většině území vyjasňování. Teploty 23 až 27, na severu 20 stupňů. Zítra slunce, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně s přeháňkami. Teploty 28 až 33, na severu 26 až 29 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklista Wout van Aert vyhrál 15. etapu Vuelty a připsal si druhé vítězství během 3 dnů. Jediný český zástupce Jan Hirt dojel 69. a v celkovém pořadí je 19. Fotbalová reprezentace představila nové dresy, domácí sada zůstává červená s bílými pruhy, venkovní kombinuje bílou s modrými a červenými doplňky. V nových dresech Češi nastoupí 26. září proti Chorvatsku. Po tropickém zítřku se od středy výrazně ochladí. Nejdeštivějším dnem bude právě pozítří, kdy se místy objeví i bouřky. Do konce týdne budou teploty kolem 20 až 23 stupňů. Za posledních 10 let zemřelo při nehodách na českých silnicích přes 700 motocyklistů. Počet nehod s jejich účastí za tu dobu vzrostl o pětinu a téměř 60% z nich zavinili sami jezdci. Nejčastější příčinou tragických nehod byla nepřiměřená rychlost. A nakonec, divadlo Polárka v Brně zahájí novou sezonu rodinným festivalem Polárkový dort. 11. ročník nabídne od 17. do 20. září představení na několika scénách divadla i v Šapito v Björnsonově sadu.
2: Během 4 dnů budou moci diváci navštívit všechny inscenace Polárky, vzniklé v loňské sezóně, ale těšit se mohou i na celou řadu hostujících souborů a kapel ze všech koutů republiky. To vše doplní dílny a aktivity pro děti připravované lektory malého vozu divadla Polárka. Kromě inscenací, které přibyly na repertoáru v minulé sezóně, uvede tentokrát Polárka na festivalu i premiéru inscenace Metoda destrukce. Matka, otec, dcera, divačky a diváci dále uvidí představení budějovického malého divadla, pražských souborů Damuza a Loutky bez hranic či loutkové scény Bajka těšínského divadla. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly další zprávy.
0: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

Nový týden a nová detektivka, já jsem Vejvoďák a přeju vám hezký den. Teprve 7 minut po 9. startuje tedy pondělní detektivka. Ve hře je tahle knížka, už jsme o ní mluvili minulý týden, Kachna vám ji popisovala, je to kniha, kterou napsal Kristián Dlouhý a je to detektivka, jmenuje se Léto ztracených duší. Ta knížka je o tom, že jeden končící učitel, co už mu tak v životě zbývá, takže trošičku se potopil do alkoholu, potkal dívku a ta dívka, ta bude podle mě základní kámen úrazu celé té knížky, jmenuje se Kiri, je to Intka a ve své hlavě vidí věci, které by rozhodně vidět neměla. Hranice mezi skutečností a iluzí se zvolna stírá. Úvod do téhleté knížky. Máte-li chutí mít, musíte podle nápověd a indicí přijít na to, koho hledáme. Jestli to bude rychlovka dneska, což nedoufám, dneska bychom si to mohli udělat pomalu a dlouze, jak zpívá skupina Lucie. A když jsme u Lucie, tak zrovna ta první indicie, první nápověda k tomu, abyste odhalili kapelu, kterou hledáme, tak je zrovna právě tedy od skupiny Lucie. Schválně, jestli vás napadne nějaká skupina a její tvorba, třeba název desky, když slyšíte tohle. Mě by nenapadlo nic teda, se přiznám.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu B.
2: Tak jsme teprve po první nápovědě, takže víme prd lies, jestli je to snadné až příliš, ale zase na druhou stranu se dozvíme, co říkáte vy. 210 32 33 34, rádio, prosím.
3: Nazdar, Vévodo, čau.
2: Nazdar, krásně, no to se pokládáš, Lošo. Tak s novým týdnem, jaká je tvoje nová písnička, Lošo, co?
3: No kikiri, co ty mi to děláš po ránu, jo? No. Já tě mám tak rád a ty mi tam šoupneš kysáky. No hele, mám dvě varianty. Ráno jsem poslouchal o před chvíli ty ohnouty, ale to ne, ale hele, tam ty trumpety, jo, já bych laurál její tygři pro tentokrát.
2: Kvůli tím nástrojům dechovým, kterým vládne kapela Laura a její tygři. No, řeknu ti to takhle, nejsou to ani ti kysáci, kteří dohráli před chviličkou, to jsem ti samozřejmě udělal schválně, a ani Laura a ani jakýkoliv tygr, ani tygr z Mompračemu, Sandokan, nic, konec.
3: Ježiš. Jo? Ani byli ty tygři z Liberce?
2: Tak ty už vůbec ne, samozřejmě.
3: No, Lošo. Tak to.
2: Jo, ty rozhodně.
3: Víš co, řeknu ti to slušně, jdi do háje.
2: Ano, my totiž bílé tygry z Liberce nehledáme, my bílé tygry z Liberce porážíme standardně. Někdo s nějakým jiným, to byla samozřejmě sranda, někdo, kdo má jiný názor než Loša, Radio Beat, prosím.
4: No, tady Franta z Poděbrad.
2: Františku, ahoj. Do Poděbrad hezké ráno a teď už to můžeš vysypat na nás všechno.
4: Já si myslím, Tom Petty, jestli to není.
2: Hezký nápad, proč Tom Petty?
4: No, trumpety.
2: Jo, ano, vlastně, pozor, ale bacha, jo, tak teď si asociace, nebo vzpomínka, že já, když jsem hledal Toma Pettyho, tak jsem možná tuhle nápovědu
4: no,
2: od Lucie,
4: já si to myslím,
2: troubitna, trumpety, jo, tam ta fonetika ne, hraje velkou roli, ale dneska ne, dneska je to trošku jako jinak, ale jde tam zase o to, co zmiňuješ, o to troubení na ty trumpety. Jo?
4: Dobrý, tak.
2: No, tak zatím, čau,
4: tak
2: ahoj.
4: Zatím, ahoj.
2: Tak to byl František, někdo jiný, žádnou ženskou jsme to ještě dneska neměli, tak zatím byly dva telefonáty, že jo, Loša a Franta. Radio Beat, kdo teď?
5: Ahoj, tady je Pavel.
2: Pavle, zkus to.
5: Já bych zkusil Chicago.
2: Chicago, a ti to taky nejsou, i když
5: nejsou.
2: Míříme do Ameriky a tam bychom se klidně mohli pohybovat. Poslouchej, druhá nápověda je ze skrytého světa na YouTube a na první poslech by se mohlo zdát, že je z prostředí Formule 1, ale třeba v ní objevíš i jiný směr, kudy pátrat a vypátrat. Tak poslouchej, čau.
5: Čau.
6: Lewis Hamilton je jeden z největších jezdců Formule 1 všech dob. Ale jeho cesta k vrcholu začala úplně obyčejně, bez peněz, bez jistot a bez žádných výhod. Od začátku jeho života to nebylo jednoduché, jeho rodina neměla bohatství ani kontakty v motorsportu a přesto se velmi brzy ukázalo, že Lewis má něco výjimečného. Už jako malé dítě závodil v motokárách a rychle bylo jasné, že je jiný než ostatní. Nejen rychlý, ale i extrémně soutěživý a soustředěný. První fakt v jeho příběhu je ten, že začínal úplně od nuly. Jeho otec pracoval na několik směn, jen aby mohl financovat jeho závodní kariéru. Bez toho by Lewis pravděpodobně nikdy nedostal šanci závodit na vyšší úrovni.
2: 210 32 33 34.

0: možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: 210, 32, 33, 34, telefonní číslo, dvě nápovědy a jednu kapelu hledáme. Americkou, už víme. Rádio Beat, prosím.
4: Tady je Dan, ahoj.
3: A zdar, Dané, do auta, ty to budeš vědět, podle mě. Nebo se pletu?
4: Já bych tipnul Lucii.
3: Tak to jsem se splet teda. Lucii, proč Lucii?
4: Troubit na trumpety by se vám líbilo.
3: No, to by se líbilo každému, si myslím. Ale Lucie to není. Tak,
4: dobrá,
3: tak čau, ahoj.
4: Čau.
3: No, tak máme jakoby téma pěkně, jako, ježišmarja, já jsem teďko vypnul telefon, tak ono to chvilku potrvá, než se to zapne, ale to je otázka několika vteřin, jo, než to naskočí, aspoň doufám teda. A oni, ty kostičky jsou tak vedle sebe, že to zmačknete, no a teď to, ježiši Kriste, to jsem pitomec, ale. No, zkuste to teda někdo prošťochnout, 210, 32, 33, 34, a teď by to ale mělo fungovat. Rádio Beat, prosím, kdo je tam?
5: Míra Ondrušík.
3: Míro, děkuju, že jsi protáhl tu linku. Tak co teda, jak, proč, nebo co?
5: To je jasný, Louis Armstrong.
3: Louis Armstrong kvůli Louisovi Hamiltonovi, jakože Louis a Louis,
5: ano.
3: Jako Lewis a Lewis. No,
5: ano.
3: No a co ta první indicie, troubit na trumpety?
5: Tak asi nám líbil. Tím, že na tu trumpetu troubil, ne?
3: To troubil, ano, takhle by ti to jakoby sedělo, no, ale přeci jenom je to tam, je tam odkaz v té první indicii od Lucie, to troubení na ty trumpety, tak je odkaz na název desky té kapely, kterou hledáme, a ten název té desky je právě takovej, jako v přeneseném slova smyslu, výraz toho troubení na ty trumpety, klidně. Jo, já vím, že to je, že furt to jako nepomáhá, jo, ale já už nechci být víc konkrétnější, aby jsem vám to nevykecal náhodou. Hlavně okay. Tobě teda. Takže zatím ti děkuju, hele, ale taky. Louis Armstrong to není. Sečmo, toho dneska nehledáme. Zatím děkuju, čau. A zkusíme, jestli teď se povede hnedka další spojení, anebo jestli jsem to totálně zlikvidoval, vypadá to dobře. Rádio Beat, prosím.
6: Dobrý den, tady Gilby Paseka.
3: Dobrý den, tak jak?
6: No já si myslím, že to jsou Hot Chili Peppers.
3: A proč zrovna oni, tihle Američani?
6: No, protože ty trumpety, tak Flea hrála trumpku a mi se zdá, že křestním jménem taky Michal.
3: To je, tam je Anthony, to je zpěvák, že jo, Toník, a klidně jako by si mohl mít pravdu, ale není to tak, Red Hoti to nejsou, jo. Já, mě se tam nechce, ne, to se neomlouvej, mě se tam nechce dávat ta třetí nápověda, takhle, ona je dobrá, ta třetí nápověda, o to nic, ale že byste to klidně mohli uhodnout už po těch dvou, jo. První je troubit na trumpety, což ale do angličtiny, když se to přeloží, tak to furt ještě není ono, ale ten význam tam je. No a Lewis Hamilton, ten by se taky mohl někde jako objevit. Tak tobě zatím děkuju. Měj se. Čau. No a ještě někdo, než by šla ven nápověda číslo 3, nebo bychom si ji tam rovnou hvízli, ale dneska, pozor, dneska ten kamarád telefon není mým kamarádem, protože, a teď už to teda není moje chyba, ale vypadá to, že se to pěkně zhuntovali, tu telefonní linku. Naposledy, Rádio Beat, prosím.
7: Jo, opět je tady Irena.
3: Ahoj Ireno, první ženská, tak jaká je to kapela teda, nebo?
7: No, mám ty Avenged Sevenfold.
3: Vůbec? Taky ne.
7: Ne.
3: No hele, tak ne, já tam dám tu Helenu, jo, jako třetí nápovědu a doufám, že to v tom dopravním prostředku poznáte tu kapelu, kterou hledáme dneska. Tak zatím, čau.
8: Tady Orel volá po štolku.
9: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.

0: Studio Beat.
1: Tři nápovědy už jsme slyšeli a za 10 vteřin bude 9:30 dopoledne, tak aby jsme s tím trošku hnuli taky a nepátrali celou hodinu. 210, 32, 33, 34, rádio, prosím.
2: Dobrý den.
1: Teď jsem čekal, že se jako nestane nic, ale vzhledem

0: A tobě to s těma kvínama jako nesedí, že jo, tím pádem.
1: Nevadí, tak příště.
0: Přesně to jsem chtěl říct, zatím se měj, čau, ahoj.
1: Zavidíte, čau.
0: Tak britskou kapelu Queen máme tedy škrtnutou. Kdo má další nápad? Radio Beat, prosím.
2: Dvojka, čau. Nazdar. Já volám, abych to zkazil zase. Volám.
0: Zkus to teda, no, zkazit nějak, no.
2: Hele, takže Horn jako Troubit, Hamilton a Helena to jsou háčka, tak fan Halen.
0: Vůbec ne, teď co ona chtěla, ta Helena, co zpívala?
2: Já nevím, co chtěla Helena.
0: Ona chce přece aeroplán. Ona chce aeroplán, tak čau, ahoj.
2: Tak čau.
0: Dvojkař, teď už v tom slovu aeroplán je to napsaný, ne? Aeroplán je to, nebo Radio Beat, kdo teď je tam?
3: Ahoj, ve Vodňáku, Mirek, Martinice.
0: Že to tam čteš, ne, Mirku, že jo, ten název té kapely v tom, nebo ne?
3: No hele, já tam slyším to Aero, to by mohlo být Aerosmith.
0: No a jaká jiná by to měla být kapela než Aerosmith? Zpíváno bylo o aeroplánu, Hamilton je Tom Hamilton, basák, že jo, Aerosmith?
3: No, basák, gitarista, no.
0: No a co ty trumpety?
3: Ty člověče, tak to mě nějak nesepnulo.
0: Tak kamaráde, to je, hele, to je taková prostě lingvistická záležitost. Je to odkaz na desku Aerosmith z roku 2004 a ta se jmenuje Hockin' on Bobo. Hockin' on Bobo, jo. A to je Hockin' on Bobo, to je starý slangový výraz starých jazzmenů ve smyslu troubit na nástroj. Jo, konkrétně tedy troubit na trubku nebo na saxofon, troubit na trubku.
3: No, ale
0: jo, ale jo, no jo, ale Steven Tyler tak rád upozorňuje na ten dvojsmysl se sexuálně vulgárním podtextem troubit na trumpetu. Herko, co je v tom vulgárního? Normálně si zatroubit na trumpetu. Nerozumím nějaký sexuální vulgární dvojsmysl. Troubit na trumpety. Hocking on Bobo. Deska kapely Aerosmith z roku 2004. Správně, dneska jsou to bostonští Aerosmith. Máš tu knížku Kristiana Dlouhého Léto ztracených duší. Je to detektivka. Radši si nech rozsvíceno, až to budeš číst. Jo? To ne z toho důvodu, že by to bylo nějak strašidelný, ale aby si trefil na záchod, potom by si nechodil pod mě. No a my budeme až do 10. hodiny po krátkých zprávách hrát pouze Aerosmith na beatu. Děkuju.
3: Já taky děkuju.
4: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Ještě doprava rychle, dálnice D1, 190. kilometr kolem Brna ve směru na Prahu, je tam v levém jízdním pruhu bouračka dodávky a osobního auta. V Praze na Michalské je bouračka dvou aut, ve Zlíně na Husovce bouračka dvou osobních automobilů. Brno Křížkovského, tam skončil motorkář i s motorkou mimo silnici, opatrně tudy. A pak ještě Husova třída v Budějovicích, u křížení s ulicí Na Dlouhé Louce se srazilo osobní auto s cyklistou. Tohle je bohužel vážná havárka se zraněním. Na místě je rychlá, vy tam buďte, víťáci, budějovičtí, opatrní.
4: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes nejprve slunečno, postupně od západu oblačno, přechodně zataženo a ojedinělé možnost slabého deště. Večer opět od západu na většině území vyjasňování, nejvyšší teploty 23 až 27, na severu kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Atleti pražské Dukly a ženy USK vyhráli domácí šampionát družstev v Karlových Varech. Dukla obhájila titul a získala už 64. prvenství. Vysokoškolačky se na trůn vrátily po třech letech. Premiér Babiš by chtěl zrušit Cermat, který připravuje přijímací a maturitní testy. Vadí mu mimo jiné, že rodiče platí i desítky tisíc za přípravné kurzy na testy. Na hlavním tahu mezi Velvary a Mělníkem, který kříží dálnice D8, začaly stavební práce na jeho rozšíření.
2: Důvodem, že je špatná průjezdnost i pro ty, kteří na dálnici ani nenajíždějí. Nejen kamiony mnohdy stojí v kolonách do všech směrů a vznikají tak nebezpečné situace. Stavbaři začali rozebírat oba kruhové objezdy. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: Spor Německa a Ruska kvůli incidentu s drony na letišti v Lipsku se dál vyostřuje. Ruský ministr zahraničí Lavrov označil německá obvinění z ruské účasti za začátek skutečné války. A nakonec Gemini Life nově nabízí rychlý překlad mluveného slova. Zvolíme si jazyk, případně necháme systém řeč automaticky rozpoznat a překlad se zobrazí přímo na displeji mobilu. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat.

Nám se docela hodí tahle skladba od Adeus Smith, která se jmenuje Jane is Gadden Gun, protože vlastně ta druhá nápověda byla z prostředí Formule 1, která popisovala Lewise Hamiltona, syra Lewise Karla Davidsona Hamiltona, nositele řádu britského impéria, sedminásobného mistra světa, vítěze 106 závodů ve Formule 1. No a Lewis Hamilton má úplně stejné jméno jako Tom Hamilton, basák skupiny Adeus Smith úplně od začátku, od roku 1971. A tahle skladba Jane is Gadden Gun tak je právě z jeho péra. Myšleno tím autorského péra, protože on je autorem téhle skladby, stejně jako třeba napsal Sweet Emotions nebo Jaded, to jsou skladby, kde je podepsán právě Tom Hamilton, na kterého jsme mířili s Lewisem Hamiltonem. První indicie je troubit na trumpety, jak jsem říkal, Hawking and Bobo, to je název desky kapely Aerosmith z roku 2004. Hawking and Bobo je výraz, slangový výraz starých jazzmenů ve smyslu troubit na nástroj, konkrétně troubit na trubku. Jak jsem ale říkal, Steven Tyler rád upozorňuje na dvojsmysl v názvu té desky Hawking and Bobo. Troubit na trubku se sexuálně vulgárním podtextem. Každý si to přebere, jak potřebuje. No a třetí indicie potom byla jasná. Já chtěla bych mít svůj aeroplán, Helena Vondráčková ve filmu S tebou mě baví svět. No a od slova aeroplán je k Aerosmith velmi blízko. Až do 10. hodiny budeme tuhle bostonskou partu na bytu hrát.

0: strávili celkem příjemnou půl hodinku se skupinou Aerosmith, s touhle americkou bostonskou partou. Zítra nás čeká opět detektivka mezi 9. a 10. s tím, že zase budeme hledat Hergot někoho jiného.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na dálnici D1 na 190. kilometru kolem Brna směrem na Prahu v levém jízdním pruhu je bouračka dodávky a osobního auta. Na D1 od Vyškova na Brno na 215. kilometru se řeší bouračka dvou osobních aut. Ve Frýdku Místku v ulici 8. pěšího pluku se srazila dvě osobní auta. Pozor také na havárku v Praze na Jiráskovom mostě. Je to bouračka motorkáře a osobního vozu. A pak jsou už jenom bouračky dvou osobních aut. Jedna je v Brně na Průmyslové, další je na Táborsku, v Plané nad Lužnicí v ulici Československé lidové armády a ještě jedna bouračka dvou osobních aut na Hodonínsku v Kyjově v Rígrově ulici.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Ty máš nový festool, to si vyhrál ve sportce.
4: Kéžby, jen chci přesnost, kvalitu a nářadí, co vydrží.
3: No a fakt, fakt to stojí za ty prachy?
4: Hele, víš co, sám si to vyzkoušej.
3: Jo, už rozumím tomu, proč to miluješ.
4: Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
5: Miláčku, pojď sem.
6: Ale když já nevím.
5: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
1: Přesně. Mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
7: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
8: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
9: Padi vrchní, platím. Je, vy máte ale kukadlo.
10: Ti dám kukadlo, ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
1: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Beat. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
9: malý piva, no ne.
1: Prostě Naděje Beat. Zítra od 7 večer na Beatu. Radio Beat. Počasí.
11: Dnes postupně od západu oblačno, přechodně zataženo a ojedinělé slabě zaprší. Večer opět od západu na většině území vyjasňování. Teploty 23 až 27, na severu 20 stupňů. Zítra slunce, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně s přehánkami. Teploty 28 až 33, na severu 26 až 29 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
11: Fotbalisté Sparty znovu prohráli. Jejich duel v Hradci sledoval Petr Plintovič.
12: Sparta nezvládla po derby další zápas. V Hradci Králové prohrála v 7. kole ligy 1-2 a v tabulce je až 10. Hradec si polepšil na 8. místo. Mladá Boleslav pak díky 2 gólům Martina Šuberta porazila Ostravu 4-0 a právě záložník Středočechů je s 5 trefami nejlepším střelcem soutěže. V podještěckém derby vyhrál Liberec v Jablonci 2-1 a Zlín doma podlehl Teplicím Teplicím 1-3.
11: Volejbalistky Turecka obhájily titul mistryň Evropy. Ve finále porazili Itálii 3-2 na sety, bronz získalo Srbsko po výhře 3-1 nad Polskem. Ministr zdravotnictví připouští změny kvůli šetření, které se ale nedotknou péče o pacienty. V příštím roce například hodlá úsporami v úhradové vyhlášce snížit výdaje o 6 miliard korun. Prahu na podzim čeká další vlna oprav silnic. V říjnu začne závěrečná etapa rekonstrukce k Belské a práce se rozšíří i na Cínoveckou. Omezení čekají také Chlumeckou, Rostylskou a Trojskou. A nakonec česká firma RTA uspěla na technologickém veletrhu IFA v Berlíně se třemi novinkami. Dvě skládací bezdrátové nabíječky a popruh s vystavěným nabíjecím kabelem získaly ocenění IFA Innovation Honoré. Nabíječky pak získaly i cenu Red Dot. Zprávy jsou u konce a z redakce vám přejeme hezké pondělní dopoledne.
2: Krok.

0: Láska, ale poslouchají i kluci, co jezdí na kolech, i v rychlých autech, dokonce i ti, co létají letadlama, aeroplánama, a to už navazujeme na věc, která už visí na našem webu, už jsme o tom mluvili minulý týden. Ode dneška až do pátku každý den někdo z vás z býťáku, kdo bude vtipný a kdo bude ve správný čas na správném místě, což je právě klidně teď, tak vyhraje letenky za 20 000 korun. Každý den, ne na konci týdne, ale dneska bude první výherce, který bude mít letenky v hodnotě 20 000 korun. Určitě jste zaznamenali tu kauzu, kdy se na letišti v Praze vracelo letadlo pro děvčata, protože děvčata se zapomněla terminus technicus ve VIP salonku. Letadlo už skoro odletělo, ale byla to děvčata z Hot Peppers, takže se pilot a celé letadlo pro ně vrátili, aby děvčata nasedly a potom až letadlo odlétlo. No a na základě toho vy můžete vyhrát letenky za 20 000 korun. Představte si, že jste to právě vy, co máte vysílačku v ruce a chcete, aby pilot toho letadla se vrátil právě pro vás. Co kreativního a vtipného byste tomu pilotovi do té vysílačky řekli proto, aby se pro vás vrátil? Což se nabízí spoustu možností, ale samozřejmě jenom ta jedna je správná. Myšleno tak, že vy můžete namlouvat přes býťáckou aplikaci jako by do vysílačky ty vzkazy pro pilota, proč by se měl vrátit zrovna právě pro vás. Pozor, jo, nemůže to být nějaká litanie, minutová zpráva, máte na to půl minuty na to, abyste toho pilota přesvědčili. Jakmile přes býťáckou aplikaci pošlete tenhle ten vzkaz, tak my je tady všechny řadíme, postupně třeba i něco pustíme do éteru během dne. No a po obědě vždycky vybereme tady jednu hlasovou zprávu od jednoho potenciálního vlastně cestujícího, pro kterého se letadlo vrátí. No a onen vyhraje letenky za 20 000 korun. Celé to probíhá v naší aplikaci býťácké, kterou otevřete. Máte tam dole v červeném proužku napsáno nahraj vzkaz, ten prokliknete, objeví se vám kostičky červené, v jedné z nich je napsáno soutěž, vyplníte jméno, svoji e-mailovou adresu, namluvíte vzkaz pilotovi a odešlete přes tu aplikaci sem k nám do studia a čekáte, jestli náhodou nevyhrajete, protože už dneska autor jednoho ze vzkazů pro pilota ty letenky za 20 000 korun vyhraje. Můžete přemýšlet, možná, že první dobrá bývá ta nejlepší, ta zpráva, která vás napadne, kterou byste pilotovi poslali nebo namluvili pro to, aby se pro vás vrátil. Můžete minimálně do té 12. hodiny vymýšlet a posílat, já to potom po obědě po 12. hodině sesumíruju, tady vybereme toho pro dnešek nejlepšího a nejvtipnějšího a onen vyhraje. Držím palce.
1: S Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz S Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

Teď jsou dvě, možná tři minuty po půl jedenácté dopoledne, za chviličku hned po menšinových sportech AC/DC. Apropo, v menšinových sportech sledujeme ženskou házenkářskou interligu a byli jsme také u šípkařského Czech Darts Open včera v Praze. Podrobnosti má Šimi za chviličku.

Cyklista Matyáš Vacek vyhrál etapový závod Zetelem Tour v Nizozemsku. První etapové vítězství v kariéře si zajistil s náskokem 33 sekund před Němcem Walscheidem. Šipkař Littler vyhrál v Praze Czech Darts Open. Světová jednička porazila ve finále 8-6 obhájce titulu a trojnásobného vítěze Humphreyse. Florbalistky porazily na závěru turnaje Euro Florbal Tour domácí Švýcarsko 2-1. Díky vítězství obsadili druhé místo, obrat v závěru zařídila Karolína Klubalová. Házenkářky Mostu zůstávají po dvou kolech Interligy bez porážky. V souboji českých šampionek porazili Slavii Praha 35-25 a v tabulce jsou druhé za 100% Dunajskou Středou. Golfista Lorenz po třetí v kariéře vyhrál turnaj European Masters ve Švýcarsku, obhájce titulu smazal v posledním kole ztrátu 6 ran a o vítězství nad Angličanem Caseym rozhodl až na čtvrté jamce playoff. Pořadatelé pražského běžeckého závodu Grand Prix na 10 kilometrů se omluvili keňskému běžci Kiprutovi, který kvůli chybě pořadatelského vozu přišel v závěru o vítězství. Přiznali, že situaci nedokázal včas vyřešit, výsledky ale platí. To byly menšinové sporty.

Tahle skladba od skupiny Foreigner Say Will má dvě verze, jednu studiovou a jednu živou, a tu živou jsme si právě teď na beatu zahráli, minutu a půl po 11:15. Tahle skladba dohrála, jenom připomenutí toho, že se nám blíží pravděpodobně asi letošní poslední beatácká pumpa, bude příští týden ve středu 16. září ve Veslařské ulici v Brně v areálu společnosti ProEx 2000, tam, kam jezdíme do Brna pravidelně. Opět se na vás budeme těšit v tom našem vysílacím čase, kdy přímo v Brně v ProExu 2000 budeme mít mobilní studio býťácké, odsud budeme vysílat živě do celé České republiky. Vy, pokud přijdete v tu středu 16. mezi 11. a 17., máte na to 6 hodin, to je hromada času, tak můžete vybírat muziku na přání, vyslat vzkaz do éteru, vybrat dárek od nás anebo od společnosti ProEx 2000, nechat si nastříkat logo na auto, s kterým přijedete, anebo někomu jinému třeba na záda, pokecat, dát si něco dobrého k jídlu anebo k pití a odcházet s pocitem dobře vykonané práce. Těšíme se na vás příští středu 16. v Brně na další beatácké pumpě. Podrobnosti máte na webu radiobeat.cz a když už se budete dívat na podrobnosti o pumpě, podívejte se i taky na to, je tam článek hned po tím, jak se dají na beatu už dneska vyhrát stupenky, ale co vstupenky? Letenky za 20 000 korun kamkoliv, které platí až do příštího září.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: show Must Go On, tedy Queen na beatu za 3-0 lžu, za 4 minuty bude 11 hodin dopoledne. Nám zuří první den soutěže o letenky za 20 000 korun kamkoliv na světě, s tím, že ty letenky platí až do roku 2027 do září. Dneska je vyhrajete, ale letět můžete až příští léto někam na dovolenou. Fakticky je to skutečně velmi velkorysá nabídka. Vaším úkolem je namluvit do býťácké aplikace vzkaz pro kapitána letadla, proč by se měl vrátit pro vás, podobně jako se vracel před časem pro děvčata z Hot Peppers, které uvízly ve VIP klubu a letadlo u zestojánky se pro ně vrátilo a nabralo tak skoro hodinové zpoždění. Tady jsou jejich takhle. Chodí taková spousta těch zpráv, že až si říkám, jestli já tady budu dělat něco jiného, než poslouchat jednu zprávu za druhou. Ale děkuju za to, mě to zpříjemňuje celkem den. Tady jenom ukázky, v jakém rytmu a v jakém rozpoložení jste to uchopili, jo, ty vzkazy pro kapitána toho letadla. Tak třeba tady.
1: Vzkaz pro hlavního pilota. Jsem tu na letišti s vaší manželkou a pokud chcete zažít sex ve třech, tak se hned vraťte na letiště. Máte na to ještě 15 minut.
0: Tak to je docela jakoby pádný důvod, jinak vesměs trošku se nám to, ne že ve většině, ale hodně se nám tam objevuje téma tchýně, jo? Že právě kvůli tchýni by se pilot měl vrátit, takže chci si být trošku kreativnější, anebo ještě jedno téma, to je docela příjemný.
2: Karle, vrať se, já myslel, že střel jenom na záchod. Dáme ještě jedno.
0: Samozřejmě, na to je čas vždycky. Tak můžete se na to podívat veškeré podrobnosti na webu radiobeat.cz. Máte-li aplikaci býťáckou ve svém mobilu, můžete s námi o letenky za 20 000 korun hrát. Pozor, hrajeme jak dneska, tak zítra, tak ve středu, tak ve čtvrtek a ještě v pátek. Celý týden.
3: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Každý den 20 tisíc. Dálnice D1 od Vyškova na Brno od 213. kilometru se popojíždí a to až do Moravské metropole. To zdržení je přes 10 minut. Pozor si dávejte také na cestě z Nepomuka na Písek po 20. Na Strakonicku v Sedlicích nacouval nákladní automobil do osobního. Ještě můžeš a havárka je na světě. Pozor, v Kutné Hoře ve Štefánikově ulici se srazila dvě osobní auta a na Karvinsku v Havířově v Dělnické ulici řeší bouračku dvou osobních vozů.
3: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Studio B. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Teran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Teran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz. Radio B. Počasí.
1: Dnes postupně od západu oblačno, přechodně zataženo a ojediněle slabě zaprší. Večer opět od západu na většině území vyjasňování. Teploty 23 až 27, na severu 20 stupňů. Zítra slunce, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně s přeháňkami. Teploty 28 až 33, na severu 26 až 29 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Nosková postoupila na US Open do čtvrtfinále, porazila Kostěukovou. Češi v deblu vypadli, přes druhé kolo neprošli Bousková se Soribesovou, Nouza s Oberleitnerem a Pavlásek s Riklem. Řidičák letos skončí zhruba 570 tisícům lidí, z nichž 243 tisíc si ho ještě musí vyměnit. Nejvíce mezi nimi přivažují lidé starší 61 let. Výměna kvůli konci platnosti je zdarma a lze o ni požádat i online. Více mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
1: Německá policie dnes vyšetřuje požár rozvodny v centru Berlína a prostřižený plot u rozvodny ve Veselu. Příčina požáru není jasná, dodávky elektřiny ale nenarušil. Případy mohou souviset s nedávnými sabotážemi na rozvodnách, kvůli kterým policie pátrá po 48-letém muži. A nakonec Česká asociace pojišťoven spustila nový nástroj Risk Radar. Ten každý měsíc na základě data expertních odhadů upozorňuje na zvýšená rizika a doporučuje prevenci. Teď v září varuje hlavně před dopravními nehodami v okolí škol. Po zprávách vám popřejeme hezké pondělí a dáme si Deep Purple.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Vín. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme poukaz. Na Rádiu Beat.
3: Z Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

0: To byl Pospa, tedy Luboš Pospíšil a džíny barvy kůže v programu Rádia Beat. Teď je minuta, dvě minuty. Po čtvrt na 12 dopoledne, první den soutěže o letenky za 20 000 korun. Nejenom, že nebo nejsou to letenky, které dostane někdo na konci týdne, ale každý den, celý tento týden, někdo z vás vyhraje letenky za 20. Letenky kamkoliv po světě, platící až do září roku 2027. Vaším úkolem je, podobně jako volali pilota letadla, které se muselo vrátit po brodě včata z Hot Peppers, které se zašvíkly ve VIP salonku, tak úkolem vaším je namluvit do našeho v podstatě nahrávátka v aplikaci vzkaz pilotovi, takový vzkaz, který by ho přesvědčil, že se má vrátit právě pro vás. Pojali jste to ze široka, je tady obrovská hromada vašich vzkazů, které namlouváte, jako kdybyste mluvili do vysílačky. Líbí se mi třeba tenhle.
1: Vzkaz pro kapitána letu jejich palubní hovorovou řečí. Děkuji, že se pro mě vrátíte.
0: No, tak to asi jsme zažili každý, nebo tenhle ten vzkaz.
2: Pane pilote, prosím, vraťte se, já vás fakt prosím, tohle už není obyčejné zpoždění, tohle je boj o přežití. Bez vás jsem ztracený člověk, moje budoucnost je v troskách a moje poslední naděje právě pojíždí na runway. Já vám slibuji, že jakmile se vrátíte, budu na palubě do 30 sekund. Nebudu mít kufr, nebudu mít důstojnost, možná ani boty, ale budu tam. Prosím, zachraňte mě život a hlavně moje plány. Děkuju.
0: To je jako už zase nic neděláš, pořád se jenom válíš na tom kanapi po dětkovi. Naprosto úplně stejná jako rytmika. A pak ještě tady ta panická hrůza.
3: Kapitáne, okamžitě to otoč, bez mého panického strachu z turbulencí to letadlo nemá tu správnou atmosféru. Slibuji, že ti za odměnu nebudu při přistání tleskat.
0: Turbulenci za odměnu nebude tleskat. Tak máte na to ještě chvilku, po 12. hodině, tedy po obědě, vybereme tady v rádiu jeden vzkaz pilotovi a autor, nebo autorka, hodně žen taky píše, nebo namlouvá, tak od nás dostane první sadu letenek za 20 000 korun. Děje se to všechno přes býťáckou aplikaci, tu si otevřete, dáte vzkazy, nahrát vzkaz, je tam tlačítko soutěž, prokliknete, napíšete svoje jméno, e-mail, namluvíte vzkaz pilotovi, odešlete a pak už si jenom hergot počkáte. Třeba to vyjde. Držím palce.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Aleš Brichta na beatu, 3 minuty po 11:45 dopoledne. Máme tady celý tento týden od dneška až do pátku každý den letenky od Hot Peppers. Jsou to letenky za 20 000 korun a každý den 20 000 letenku někdo z vás může vyhrát. Stačí jenom, když si tak nějak v hlavě srovnáte, co vy byste vzkázali pilotovi, který už je na stojance, aby se pro vás vrátil tak, jako se letadlo vrátilo před časem pro děvčata z VIP salonu Hot Peppers, aby vlastně mohli odletět. Mám tuším pocit, že to bylo do Chorvatska. Jste hodně kreativní, chodí mraky, skutečně velká spousta vašich tipů, vašich hlášek, vašich vzkazů pro pilota. Namátkou třeba jeden takový jako výhružný.
1: Kam letíš? Kam to letíš, Václave? Okamžitě se vrať! Ještě si neomyl ty okna! Tak slyšíš? No slyšíš mě? Nedělej, že mě neslyšíš. No počkej, až se vrátíš.
0: Nebo třeba taky vzkazu, které jsou plné strachu.
2: Pane pilote, rodiče mě poslali na záchod a teďka mě tu zapomněli říct, že odjíždí letadlo a oni jsou teďka v letadle a já tu jsem sám a bojím se.
0: Tak já bych tomu klidně věřil, jak to ten kluk říká. Pak jsem dostal taky vzkaz, který... To je sakramentský důvod pro to, aby se ten pilot vrátil.
3: Chtěl bych požádat pilota, aby se pro mě vrátil, protože jsem nikdy neletěl.
0: Ano, to je důvod. A pak bych tu měl jeden, který je velmi ošemetný, sportovně až skoro štiplavý.
4: Volám pilota letu Praha-Kodaň. Otočte letadlo zpět k terminálu, please. Tady Brian Priske, potřebuji urychlený odsun do Dánska. V Praze mi hoří půda pod nohama. Help me, help me.
0: Tak po 12. hodině se dozvíte, zdali právě vy nebudete těmi, co při prvním dnu soutěže o stupenky nebo letenky za 20 000 korun vyhrajete. Třeba se to povede právě vám, uvidíme. To jsou Polísky.

0: Tohle byly Judas Rapid Fire, 2,5 minuty před 12. hodinou. Čekáme na Pepu, tedy Lábuse, zpravodajský přehled dne. Díky tomu, že Pepa přijde do studia, uslyšíme po přehledu potom Tommy Castro jako bluesová dvanáctka, pak třeba Slady, Jasná páka a pak se podíváme na to, kdo pro dnešek jako první vyhraje letenky za 20 tisíc.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor teď aktuálně na Pražském okruhu, na 15. kilometru ve směru od D1 k D5 je dopravní nehoda, dálnice je uzavřena, je to před sjezdem na Barrandov, to znamená vyjedete z posledního tunelu a než byste odbočovali doprava k ulici k Barrandovu, tak tam se zaseknete. Je tam zhruba 20-minutová kolona, počítejte s tím. Na 18. s Příbrami směrem na Sedlčany v obci Dublovice se srazilo osobní auto se sanitkou. V Přerově v ulici Hovůrkových, policie šetří havárku dvou osobních vozů a v Olomouci ve Sladkovského se srazil autobus a osobní auto. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S kohoutem logo.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno až zataženo s ojedinělým slabým deštěm. Maximální teploty dosáhnou 24, na jihu a jihovýchodě ojediněle až 27 stupňů. Zítra se vyjasní a o 5 stupňů oteplí. Pršet by nemělo.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Atleti pražské Dukly a ženy USK vyhráli domácí šampionát družstev v Karlových Varech. Dukla obhájila titul a získala už 64. prvenství. Vysokoškoláčky se na trůn vrátili po 3 letech. Velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý skončil jeho týmový kolega George Russell a třetí Max Verstappen z Red Bullu. V 80 letech zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, známý hlavně z jeho bandu. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. V 69 letech pak zemřel Filip Šternberg, majitel hradu Český Šternberg a potomek významného šlechtického rodu. Po tropickém zítřku se od středy výrazně ochladí. Nejdeštivějším dnem bude právě pozítří, kdy se místy objeví i bouřky. Do konce týdne budou teploty kolem 20 až 23 stupňů. Vláda kvůli zdražování pohonných hmot nevylučuje znovu zastropovat marže. Spotřební daň na benzin ani naftu ale snižovat nebude. Benzin teď stojí v průměru 42,30 a nafta 45,90. SSD otevřel opravenou část mostu Šmejkalka na dálnici D1 ve směru na Prahu. Do konce září se pojede v obou směrech dvěma zúženými pruhy. Celá oprava za miliardu má skončit v létě příštího roku. Prahu na podzim čeká další vlna oprav silnic. V říjnu začne závěrečná etapa rekonstrukce Kbelské a práce se rozšíří i na Cínoveckou. Omezení čeká také Chlumeckou, Rostelskou a Trojskou. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

0: To byl cizej chlap, jasná páka, je čtvrt na jedno odpoledne, finále, nebo ne finále, ale pro dnešek tedy, co se týče letenek za 20 000 korun, vyhlášení toho, kdo ty letenky vyhraje. Celý dopoledne jste posílali, jste strašně pilný, navíc můžete kdykoliv, to neznamená, že teď řekneme, kdo vyhrál, že to končí, vůbec ne, vy můžete klidně ve dvě ráno, kdykoliv během dne, až do pátku tohoto týdne, kdykoliv posílat přes aplikace ten vzkaz pilotovi, takový vzkaz, který by ho donutil podle vás vrátit se s tím letadlem zpátky na stojánku na letiště, tak jako se vracel pro děvčata z Hot Peppers. Jste nesmírně kreativní, třeba tohle mě pobavilo.
1: Dobrý den, pane kapitáne, tady Hanka. Moc vás prosím, vraťte se zpátky na letiště. Konečně jsem po 20 letech našla pořádného chlapa a jak nejsem zvyklá, tak jsem ho na letišti zapomněla. Ráda bych konečně strávila jednu skvělou dovču a bez něj by to nešlo. Díky.
0: Jak to říká, po 20 letech, bez něj by to nešlo. Taky jako pro chlapa je to pohlazení. Ten další zkaz je velmi krátký.
2: Vrať se, čekám tvoje dítě.
0: To si myslím, že kdyby pilot slyšel, tak asi mu nezbyde nic jiného, než se vrátit, ale my jsme vybrali pro dnešek vzkaz, který nám přijde celkem vtipný a navíc je takový ze života a klidně se to mohlo stát.
3: Ahoj kapitáne, tady Veronika. Víš, jak jsme spolu včera byli na maškarním, zapomněli jsme si vyměnit uniformy. Ty máš moji a já mám tvoji kuchařskou. Prosím tě, vrať se pro mě, ať není průser. Zdár.
0: Ano, průšvih klidně by se dalo říct. Veronika, zase mi její telefonní číslo, které vyplnila, když posílala tuhle hlasovou zprávu přes býťáckou aplikaci. A Veronice jsem se dotelefonoval.
4: Prosím, Veronika.
0: Veroniko, Vejvoďák, Radio Beat.
4: Ahoj.
0: Já si tak trošku myslím, že už tě svědí zadek, protože jak se sedí v tom letadle, ono tam moc místa není. Ale ty si podle mě to místo vyrobíš a uděláš. Veroniko, ano, máš tady první letenky za 20 000 korun. Hele, můžeš letět kamkoliv. Můžeš letět kam.
4: To je super.
0: Klidně se zblázni, jo. Od teďka už je to všechno tvoje, jo. Jde to celý za tebou. Můžeš si dělat, co chceš. Navíc, a je to naprostá paráda. Ty jsi dneska vyhrála letenky za 20. Ale pozor, ty můžeš si vybrat, můžeš letět pozejtří, nebo za týden, nebo za půl roku. Je to ta platnost, ty až do září roku 2027. Tyhle, si to můžeš naplánovat, jo. A navíc můžeš si koupit sama letenku, nebo dvě, nebo to použít jakože, jo, koupíš jednu drahou a doplatíš. Jo, je to kreativní. Věřím tomu, že si pošmákneš, Veroniko. Co?
4: To je bezvadný. Jo. Mám hroznou radost.
0: No a ještě mi řekni, ty seš teda pilotka a mobil kuchař, jo?
4: Ano, přesně tak. Já jsem pilotka a prostě mejdan a trošku jsem na to zapomněli si to přehodit.
0: Jo. Vypadá to, že bys byla i úspěšná hérečka, ale jo, že bys si to dala. Obrovská gratulace si první, kdo má tu 20 tisícovou letenku. Jo, gratuluju, užij si to.
4: Děkuju, papa. Ahoj. Čau.
5: S Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz S Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tohle byly Boston a Morden Feelin, minutu a půl po půl jedné odpoledne, jenom důležitá otázka a důležitá odpověď. Dotaz zněl, zdali ty hlasové zprávy, které jste dneska naposílali a které budete posílat klidně i další, přicházejí právě teď, jestli se dneska smažou a zítra se bude vybírat z nových, vůbec ne. To platí samozřejmě celý týden.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám, u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. V mobilní aplikaci MyDSN se můžete dívat na průběh čištění zubů, aby kamera viděla, v hlavici je integrovaný přísvit. Mimo čištění je kamera vypnutá, snímky se nezaznamenávají ani neukládají. Procesor analyzuje stream 28 snímků za sekundu a v reálném čase identifikuje, sleduje a předvídá mezizubní prostory. V hlavici integrovaná tryska okamžitě vyšle prout ústní vody a přímo během čištění zubů vyčistí také mezizubní prostory. Prout není bodový, ale kuželovitý, což lépe odpovídá tvaru mezizubních prostor.
0: Vítoskop.
1: Čínští inženýři navrhují obří létající křídlo určené až pro 800 cestujících. Zmenšený nerezový model letounu prošel úspěšnými testy v aerodynamickém tunelu. Skutečný vývoj velkého dopravního letadla ale pořád zůstává velmi nejistý.
0: Vítoskop.
1: Česká republika plánuje vyslat do vesmíru družici, která bude pořizovat snímky Země pro české státní uživatele. Družice nazvaná Ambit může v budoucnu přispět třeba k lepšímu zvládání živelných katastrof nebo sledování situace na silnicích a železnicích. K oficiálnímu startu bude připravená v roce 2030. Bude pořizovat až 400 černobílých i barevných snímků za den s takovým

rozlišením, že by na nich měly být viditelné objekty například o velikosti auta. Fungovat bude na nízké oběžné dráze do 550 km. Bítoskop je v závěru, po něm přichází další roková pecka. Na rádiu Beat. Rádio Beat.

Sice nejsem Aleš, ani nikdo z nás není Aleš, ale já jsem Aleš, tak se jmenuje skladba skupiny Tří sestry, která teď na beatu dohrála. Za dobrých skoro tedy 10 minut bude jedna, na 13 jsme domluveni, že sem dorazí Pepa na zprávy, ale do té doby stihneme ještě nějakou muziku, aby jsme nezapomněli na půlnoční alba. I o půlnoci z neděle na pondělí, jako to děláme vlastně v každém týdnu, tak i vlastně teď v noci, tak jsme dali novou šestici. Všichni interpreti kapely začínají písmenem B, jako B jako blbec, ne P jako pitomec, ale B jako blbec, Black Sabbath, Bad Company, Blaze Bailey, Jeff Beck, taky Black Label Society a Badlands. Vy rozhodnete o tom, které dvě desky, díky tomu, že dáte vlastně hlas u nás na webu, té desce, kterou byste chtěli slyšet, tak jaké dvě desky budou půlnoční. Ten princip je jednodušší než nejjednodušší. V neděli, vychází to tuhle neděli 13. září, budeme o půlnoci vědět, které dvě desky z těch šesti, které se jmenoval, z těch interpretů, tak budou mít nejvíc hlasů a takové dvě desky my vezmeme, zkomprimujeme a příští týden, jednu v úterý a druhou ve čtvrtek, si ta alba, ty desky, zahrajeme od začátku až do konce, což se už dneska nevidí, že by vám hráli někde úplně celou desku od začátku až do konce. Vy tedy jste přímým rozhodovatelem toho, jaká muzika se na beatu bude hrát. Těch šest desek si můžete prohlédnout, nebo respektive udělat si obrázek a rozhodnout se na titulní stránce našeho webu, tedy radiobeat.cz. Měli bychom stihnout Bruce Dickinsona a taky Pink Floyd, což se právě děje.

0: Skupina Pink Floyd a Run Like Hell v programu Rádia B. To Bruce Dickinsona necháme až po 13. hodině, tam na něj bude určitě čas. Připraven je Pepa Lábus na zprávy a já na dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor na dálnici D35, 190. km ve směru na Olomouc, je tam levý pruh neprůjezdný a v něm bouračka osobního auta a dodávky. Na Pražském okruhu na 15. kilometru ve směru k letišti v úseku Lochkov-Ořech, tam, kde je zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, tak je dopravní nehoda osobního auta. Pozor na Přerovsku, v Hranicích na třídě 1. máje se vyšetřuje havárka dvou osobáků. V Českém Krumlově v ulici pod Svatým Duchem vyšetřují policisté bouračku autobusu a osobního vozu a v Čáslavi v ulici Jana Roháče z Dubé na Kutnohorsku tak se řeší vážná dopravní nehoda osobáku a cyklisty. Na místě hasiči, záchranka i policisté. Vy tam buďte opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Páni, to je hrana, dokonalost sama.
5: Jojo, to je Festool. S tím máš jistotu dokonalého výsledku. Proto mám stroje od Festoolu rád. A dokud jsem je neměl v ruce, tak jsem tomu nevěřil.
4: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno až zataženo s ojedinělým slabým deštěm. Maximální teploty dosáhnou 24, na jihu a jihovýchodě ojediněle až 27 stupňů. Zítra se vyjasní a o 5 stupňů oteplí. Pršet by nemělo.
7: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Tenistka Linda Nosková zítra zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Na newyorském betonově zve vítězku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou. V případě výhry by se dostala do druhého grandslamového semifinále v kariéře. Sabalenková by tak navíc přišla po US Open o post světové jedničky. Zrušení organizace Cermat, která pro stát připravuje maturitní testy a přijímací zkoušky na střední školy, by nemělo žádný smysl. Dnes to v reakci na slova premiéra Babiše konstatoval ministr školství Plaga. Babiš včera ve videu na Instagramu poukázal na to, že mnohdy podle něj rodiče platí desítky tisíc korun za přípravné kurzy na testy Cermatu. Řekl, že by organizaci zrušil. České firmy drží v hotovosti a na účtech bank přes 2 biliony korun. Jde o 19% finančních aktiv společnosti, což je skoro dvojnásobek proti průměru zemí Evropské unie. Stojí zatím horší řízení hotovosti nebo struktura ekonomiky. V srbském Bělehradě se dnes koná pohřeb bývalého bosensko-srbského velitele a odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Od 7 hodin ráno je krev s Mladičovým tělem vystavená v chrámu svatého Lukáše. Zhruba za půl hodiny začne samotný pohřeb. To byly zprávy, po nich si poslechněte Van Halen na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Vín. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme podcast na Rádiu Vín.
3: Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz S Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.
1: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek. Přestup na trasu B.

Dávejte si na to pozor, ať neuděláte stejnou chybu jako já. Není to platinový nebo z brusu nový platinový můstek, ale z brusu nový plati. Platinový můstek. Krausberry na beatu, minutu po 3:15 odpoledne. Zítra v Detektivce, v té druhé, v tomto týdnu, budeme hrát o tuhle knížku, což by možná i jako stačilo, jako propagace té knihy. Když vám takhle ukážu na mikrofon, tak musíte hnedka vidět i podle toho, jak šustí ty papíry takhle krásně, že je to skutečně velmi kvalitní kniha. Ale nebudu nelida a rovnou vám řeknu, že to je kniha, kterou napsal Anthony Horowitz, jeden asi z nejčtenějších aktuálně britských autorů a spisovatelů. Jeho kniha se jmenuje Nůž v ráně, je to detektivka, proto ji dáváme v Detektivce. A úvod do té knihy zní, divadelní premiéra má vražednou dohru, který autor by nechtěl zavraždit literárního kritika. Kdo byste chtěli Nůž v ráně, tedy detektivku, si přečíst, musíte zítra v Detektivce uspět do té míry, že budete podle nápověd a indicí si natolik jisti, že se dovoláte do rádia a řeknete, jakou že kapelu hledáme. Zítra si myslím, že to nebude nikterak těžké, řekl bych spíš jednodušší úterní detektivka. Startujeme kousek po 9. hodině. Za okamžik Led Zeppelin, teď Scorpions na beatu.

0: Tohle byli Led Zeppelin, to jste poznali dobře, konkrétně tedy skladba Trampled Underfoot. Za chviličku tady bude Pepa, zprávy a hned na to Standa, Pepa, Lábus a zprávy a Standa samozřejmě Rubáš, co se týče tupláků. První tuplák dneska bude se skupinou ZZ Top. Jinak pozor, zítra detektivka o 9 a po 10 hodině se opět začneme probírat vašima hlasovkama z býťácké aplikace. Budeme hrát o další letenku za 20 000 korun.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na Pražském okruhu na 80. kilometru ve směru k dálnici D1, je to vlastně už před Modleticemi, za sjezdem na Jesenici je tam bouračka nákladního auta a dodávky. Pozor, v Praze v centru v Legerově ulici, je to od Vinohradské dolů k hlavnímu nádraží, stala se tam dopravní nehoda, srazila se dvě osobní auta. Na Praze západ v Davli v Kilianské ulici je dodávka ve svodidlech a v Ústí nad Orlicí v Moravské ulici se srazilo osobní auto s motorkářem, i tudy býťáci maximálně opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkikriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno až zataženo s ojedinělým slabým deštěm. Maximální teploty dosáhnou 24, na jihu a jeho východě ojediněle až 27 stupňů. Zítra se vyjasní a opět stupňů oteplí. Pršet by nemělo.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Česká hokejová reprezentace vstoupí do příštího mistrovství světa konaného v Německu zápasem 14. května od 20:20 proti úřadujícím držitelům bronzu Norům. Svěřenci trenéra Zdeňka Motáka pak ve skupině B hrané v Düsseldorfu postupně vyzvou Kazachstán, Spojené státy, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a Kanadu. Mistrovství světa začne ve čtvrtek 13. května v Gelsenkirchenu na fotbalovém stadionu Schalke, na kterém se střetnou Němci se Švýcary. Na jihu Čech dnes odstartovalo mezinárodní vojenské cvičení Amplstrike 2026. V některých lokalitách tak musí obyvatelé počítat až do 17. září se zvýšeným hlukem. Letiště České Budějovice pak upozorňuje, aby lidé nefotili vojenské objekty v rozlehlém areálu. Hrozí pokuta až 100 000. Do cvičení se zapojí 26 týmů předsunutých leteckých návočích z 19 zemí. Cvičení se tak celkem zúčastní skoro 600 vojáků, z toho víc než polovina ze zahraničí. Policie popolední zasahovala v Praze na Palmovce. V jednom z bytů byl podle oznámení muž se zbraní a měl vyhrožovat sebevraždou. Policie z bezpečnostních důvodů nechala uzavřít část ulice Na Žertvách, a to i pro MHD. Zhruba 20 minut po prvotním oznámení policie uvedla, že opatření v místě ukončila a ulici otevřela do běžného provozu. V centru Berlína požár poškodil elektrickou rozvodnu. K incidentu došlo dnes brzy ráno v berlínské čtvrti Tiergarten. Kriminalisté teď zjišťují, jestli šlo o technickou závadu nebo o trestný čin. Německo v minulém týdnu zaznamenalo hned několik podobných útoků na rozvodny elektřiny. Dodávky proudu narušeny nebyly. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků. Na rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity. A hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: ZZ Top na Rádiu Beat a jejich toplách Laughing se jmenuje tahletá, ta známější, co předcházela, nese název Sharp Dressed Man, a to, co tomu předcházelo, byl Pepa Labus a ten s topláky nějak nesouvisí. S vámi je Standa Rubáš, přeju vám příjemné pondělní odpoledne, býťáci, pokud se náhodou jmenujete Regina, tak o to víc, protože Reginy mají dneska svůj svátek a je potřeba tuto informaci opakovat, aby nám v tom éteru někde nezapadla. Pro všechny oslavenkyně tohoto jména a pro všechny narozeninové oslavence, které nemám úplně v kalendáři, tak pojďme si slíbit, že ten další tuplák bude věnován právě jim. Sáhneme po klasice, dáme Beatles, mám tady Texman a taky Good Day Sunshine.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Byli to Beatles a byli krátký, no tak jak to od nich člověk prostě očekává. Ani ne 5 minut zabral tenhle ten tuplák na beatu. Budeme ale prodlužovat, to vám můžu slíbit. Už třeba hned ten další se pod 8 nevejde a to taky nejsou žádné ultra dlouhé písně. Ale jak se říká, mělo by to být co nejpestřejší a o to já se dneska snažím. I na metal dojde, ale teď ještě ne. Dáme si The Who a jejich My Generation. To bude první věc do páru. To je věc, kterou zná každý, i když kolikrát třeba někdo nemusí ani vědět, že to jsou The Who. Prostě My Generation je melodie a popěvek, který dávno překonal hranice všech možných žánrů. Jako druhou do páru volím tu, která se jmenuje You Better You Bet.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na radě.

0: Vidíte, já jsem vám to říkal, že dojde i na muziku trošku, řekl bych, takového hrubšího zrna, v tomto případě tohleto žezlo a tenhle titul pro tuhle chvíli a ty dnešní tupláky převzala Metallica. Pravda, i s tou citlivou stranou, což byla Nothing Else Matters, ale Escape si myslím, že byla docela podstatně tvrdší záležitost. Takže i metal odškrtnuto v tuplácích jsme ho měli. Co jsme to naopak dneska ještě neměli, je muzika česká a to napravíme v těch příštích minutách nejbližších 6 a něco, protože si dáme Vláďu Mišíka. Dáme si věc nazvanou Z flámu, což si tak jako v tom tupláku a pro jeho potřeby dám na tu pozici té méně známé skladby, co by známější zvolím tu, která se jmenuje Sochy.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.
2: Tvůj sám, jenž opil se tvou krví, teď do kůže se opírá.

0: Ademišík spolu s ETC a jejich cesta z Flámu, ta je za námi. Tupláky míří do finále, ale rozhodně ještě nejsou za námi. Ještě určitě třeba Iggy Pop a The Passenger nebo The Sea of Love jsou dvě skladby, které se nám musí do éteru a do konce hodiny do tupláků vejít. Takže je pustíme a ještě předtím si tak jako pojďme říct, že po Iggym tady bude takzvaně velká doprava. Pokud máte k dopravě nějaké čerstvé postřihy, býťáci, teď je správná chvíle. Jsem s nimi přes apku nebo třeba po telefonu 210 32 33 34.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rádiu.

0: tak nakoniec to byl hat-trick Passengers, Sea of Love a Little Nowhere All, tedy Iggy Pop na rádiu Beat. Za malou chvíli přijde takový český Iggy Pop. Skutečně mám pocit, že kdyby se páni vysvlékli a někde v šeru jste se na ně podívali z dálky, těžko se vám bude rozeznávat, který je Iggy a který je Pepa. Pepu by pravděpodobně prozradilo to extrémně obrovské vyvinuté mateřské znamínko, co má na zádech.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: A taky, že od kotníku ke kolenům to má asi 1,30 m. Pojďme k dopravě D0, 24. kilometr ve směru na Ruzyni, tedy jakože od D5 potom dál, tak u Zličína počítejte s nehodou nákladního osobního auta. Údajně dva jízdní pruhy to v tuhle chvíli zabírá, takže ten provoz tam bude váznout. Na D1 206. kilometr směr Brno u Velatic, havárie osobního auta. Ozýváte se také z devítky, to je na úrovni Želíze na Mělnicku, havárie motocyklu tady zasahují všechny složky IZS. Na 18. ve Vranovicích na Příbramsku počítejte, že už se snad nevyšetřuje, ale bude se odtahovat to, co tam zacpalo ten průjezd, takže ještě nějakou chvilku může váznout provoz v tomto místě. 23. ve Vladislavě na Třebíčsku havarie motocyklu, jeden jízdní pruh je uzavřený, zasahuje kompletně celý IZS a na 56. se ozýváte s Fritku Mistku, tam se řeší střet osobního auta s motocyklem. Jezděte prosím velmi opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno, pršet by tedy nemělo. Maximální teploty dosáhnou 32, na severu a západě 29 stupňů, v noci ale klesnou až k 11 a v údolí dokonce na 8.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Evropské šampionky z Belgie ovládly na mistrovství světa basketbalistek v Berlíně skupinu C. V souboji o první místo a přímý postup do čtvrtfinále porazili Austrálii 80-68 a vyhráli i třetí zápas. Postup do kvalifikace o čtvrtfinále si ve skupině C kromě Austrálie zajistilo také Puerto Rico, které v souboji zatím neúspěšných týmů zvítězilo nad Tureckem 75-71. Vláda dnes schválila koeficienty pro výpočet minimální mzdy na příští dva roky. Ta se tak od ledna zvýší o rekordní 2,5 tisíce korun na 24 900 hrubého měsíčně. Přímo se změna dotkne asi 181 tisíc lidí a návaznost bude mít i na platy ve veřejné sféře. Soud dal bývalému příslušníkovi komunistické STB Jurajovi Štúrovi dvouletou podmínku za to, že se podílel na perzekuci herce Tomáše Tefra kvůli jeho názorům na socialistický režim a jeho židovskému původu. Uznal ho vinným z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. 81-letý muž obvinění už dřív odmítl. K hlavnímu líčení se nedostavil. Omluvil se ze zdravotních důvodů. Verdikt není pravomocný. I na začátku září pokračují ve Francii vlny veder. Na jihu země včera naměřili 40,3 stupně, což je nový národní rekord pro měsíc září. Rekordy překonala většina stanic na jihu Francie, protože takto vysoké teploty jsou pro toto období naprosto výjimečné. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Aerosmith na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Vín. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme poukaz. Na Rádiu Beat.
3: Z Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

Jel a v Praze před nějakým časem pilot jel a když se rozjel, tak mu řekli, že má přibrzdit, otočit to a vrátit se zpátky, aby naložil část pasažerů. Možná jste tuhle zprávu zachytili, ona souvisí tak trošku s inspirací k naší soutěži, která probíhá tento týden tady na Beatu. Každý den, a dneska už jeden ten poukaz padnul, můžete vyhrát právě poukaz v hodnotě 20 000 korun na nákup letenek. A je úplně šumák, kam pojedete nebo poletíte a kdy tam poletíte, protože platnost toho poukazu je přibližně rok, takže máte celkem čas se rozmyslet, nemusíte úplně hned bezmyšlenkovině kupovat Paříž, Maledivy nebo Spojené státy, je to prostě na vás, abyste si to promysleli. Co ale musíte v tomto týdnu udělat, tak je vzít aplikaci Rádia Beat, tam když otevřete nahrávátko, tak jedno z těch okýnek je nadepsáno soutěž, na něj kliknete a natočíte tam vzkaz pro pilota, co by měl udělat, kdyby byl s vámi ve stejné situaci. Kdybyste ho potřebovali překecat a donutit, aby se vyprdnul na start a vrátil se pro vás. Musím říct, že to dnešní dopoledne, protože ta soutěž odstartovala, bylo takový zahřívací kolo a byl jsem zvědav, kolik těch vzkazů takhle hned na první dobrou přijde a nutno říct, že jich přišly teda mraky až hektary, nebál bych se říct, a přicházejí další. Vejvodka to bude mít zítra o něco složitější, aby se v tom tady kompletně zorientoval, seřadil to a přednesl to konzorciu Rádia Beat, které vybere zase dalšího beatáku, kteří dostanou právě, nebo který dostane ten úterní pouk na letenky. Platí, že všechny zprávy, které přišly už od samého dnešního rána, vyjma tedy té už jedné vítězné, tak zůstávají ve hře, jo? Takže kdo to pošle už během pondělka, tak má ještě úterý, středa, čtvrtek, pátek šanci, že ta jeho zpráva pro pilota bude právě ta vítězná. Takže to zase úplně nenechávejte na poslední chvíli. Mrkněte se na beatový web, tam to konec konců máte celé vysvětlené i z obrázky. A zapojte se, protože myslím si, že letenky za 20 nejsou vůbec špatná cena. Co říkáte?

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To byly Queen, jejich Killer Queen, tedy ohlednutí se za třeba uplynulým víkendem tady na Beatu, kdy tahle muzika hrála a Beatu vládla a my jsme společně si užili spoustu muziky a taky povídání, hlavně o Freddie Mercurym, protože ten byl v hlavní roli. Stejně tak bude v hlavní roli, i pokud se vypravíte do kina, protože do kin míří slavný koncert z Budapešti a bude se promítat na spoustě míst už třeba od 7. října tady u nás to tuším vychází. No mám tady nějaké vstupenky, proto o tom mluvím, třeba na 10. října bych tady nějaké našel. Dal jsem je tady do našeho kouzelného šanonu, ze kterého se vytahují úplně náhodně, takže kdo pozorně poslouchá vysílání Beatu, tak nejen, že může tento týden vyhrát poukaz na letenky za 20, ale k tomu třeba může vyhrát taky lístky do kina, aby se mohli podívat právě na Queen v Budapešti. Tu zprávu o Queen z Budapešti najdete na Beatovém webu a informaci o tom, kdy tady na Beatu soutěžíme o lupeny do kina, tak to zjistíte z éteru, takže buďte připraveni, naladěni. No, vždycky platí, že je dobré mít mobil někde při ruce, ne, že by to vždycky nutně muselo být o rychlosti, ale zjednoduší vám to trápení, když ho nebudete muset hledat, až ta správná chvíle nastane.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 29. Mezi Pedrem a Bendou. Rok 2002 až 2004. Čte Honza.
2: S Pedrem jsme se stali poměrně zavedenou klubovou a festivalovou kapelou. Hráli jsme hodně, všude a někdy v hlavních časech. Sice se ještě občas stalo, že na vlastní koncerty nepřišlo hodně lidí, ale zmizely vyložený průsery. Docela jsme si užívali tenhle stav. I bez toho, že by nás hráli v rádiích nebo někde rotovali naše klipy, jsme měli poměrně dost silnou klubovou a festivalovou základnu, kterou jsme si postupně získali častým koncertováním kdekoliv. Taky ta kapela začala vydělávat, takže jsme se všichni mohli prohlásit za profesionální muzikanty a svoje původní povolání pověsit na hřebík. A mohli jsme si dovolit zaplatit vlastního zvukaře, což byl náš dlouholetý sen, neboť když kapela nemá svýho zvukaře, je na místě odkázaná na cizí lidi, kteří to mají kolikrát na háku. Jednou jsme dokonce přijeli na takovou akci, kde byly zapojený dráty a u nich cedulka. Musel jsem odjet, nazvučte si to sami. A teď s náma jezdil a za mixpultem seděl Jirka Kliment, asi o 10 let starší kluk, který byl jinak posluchač dřevního roku. V podstatě vzorný chlap se smyslem pro přesnost a zodpovědnost, co nosil slipy, málo pil a nikde se netoulal. Takže ne úplně naše kategorie, ale naší kapelu měl rád a my jeho taky. Ale nebylo všechno jenom pozitivní. Přestože kapela šla, co se týče návštěvnosti, nahoru, tak prodeje naší hudby, což hlavně zajímalo vydavatelství Sony, tomu neodpovídali. Nejen, že jsme nikdy neprodali hromadu desek, ale taky v té době začaly celosvětově dost strmě klesat zisky z prodeje CDček. A to i proto, že se ve velkým rozjelo jejich kopírování. Spousta lidí mělo běžně v kompech vypalovačky a internet už byl v celku zavedenou záležitostí. A přestože probíhaly kampaně s názvy kopírování zabíjí hudbu a podobně, tak všichni stahovali, kopírovali a vypalovali a na firmách vládla panika, propouštělo se a ořezávaly se rozpočty. No a my, jako nemoc rentabilní kapela, jsme byli první na řadě. Přestože jsme na Sony měli velmi dobrý vztahy, tak když přišel čas natočit 4. desku, dostali jsme oproti těm předchozím míň peněz na studio, na klip, na chlebíčky, prostě na všechno.

Tak to byla rychlá sonda do historie a taky diskografie kapely Mohnout. Dohrála v čase 15.47. Kolega Vejvodák tady prošel právě studiem a koukal mi přes rameno, kolik tady za tu hodinu a půl, co tady sedím já, přibylo vašich vzkazů pro pilota letadla, který se pro vás bude vracet, ale hlavně vám nadělí letenky v hodnotě 20 tisíc, protože i zítra nadělujeme pozítří, popozítří i popopozítří. Takže doporučuji nenechávat to na poslední chvíli, protože jak jsem říkal, všechny ty zprávy neustále zůstávají ve hře, když to pošlete dneska, tak dnešní nadělování už jste minuli, ale tak to zítřejší, pozítřejší, popozítřejší i popopozítřejší máte před sebou ještě 4 možnosti, že to na vás vyjde a že tenhle ten poukaz od nás dostanete. Tak to jenom, aby nám nezapadla tato informace. Pojďme zpátky k muzice, mám tady Nazaret, ty stihnem do konce hodiny a určitě taky Genesis.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: Tak ještě Tom Petty se nám tam vešel, ale teď už je opravdu nejvyšší čas slibovat si Pepu Lábu se čerstvé zprávy a pak třeba Def Leppard na začátek příští hodiny.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Co mi tady býťáci hlásíte z dopravy, tak jedno z těch míst může být silnice první třídy číslo 9 v obce Želíz na Mělnicku. Tady se snad pořád ještě řeší nehoda motocyklu. Už tady jedna zmínka byla, že je to nehoda vážná. Na místě jsou všechny složky IZS a tím pádem to zabere nějaký delší čas. Ona velmi podobná situace je taky na 23 u Vladislavy na Třebíčsku. Havárie motocyklu, jeden jízdní pruh uzavřený a všechny složky IZS na místě. Praha Kbelská, tady mi hlásíte, že jsou nějak blokované, snad chvíle mají oba jízdní pruhy, protože na místě by mělo být snad dokonce několik dopravních nehod, což tedy pravda pohled do dopravních map tak trošku potvrzuje, protože z jedné strany to stojí už někde, vlastně pořád ještě oficiálně na D8 před sjezdem na Letněny a po celé té délce z kopce až před tu odbočku na Pražský okruh, ten stojí od Černáku a ze spora z Hlubitina to taky svítí tmavě červeně. Tak s tím prosím počítejte, to je stále platná informace. Co hlásí teda je Praha 1 Jelení ulice, tam nehoda dvou osobních aut ve Zlíně, náměstí TG Masaryka nehoda dvou osobáků a provoz omezuje vyšetřování téhleté nehody, s tím bych na vašem místě také počítal. V Bedihošti v Husově ulici střed osobního auta s cyklistou, tady bohužel opět s asistencí IZS a modrých majáků. Velké Opatovice, tam dlouhá ulice střed osobního auta s chodcem, tady to vypadá taky na nehodu se zraněním. Je toho zkrátka nějak hodně, takhle při odpolední. Jezděte prosím velmi opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.
2: Ty máš nový festool, to si vyhrál ve sportce.
3: Kéžby, jen chci přesnost, kvalitu a nářadí, co vydrží.
2: No a fakt, fakt to stojí za ty prachy?
3: Hele, víš co, sám si to vyzkoušel.
2: Jo, už rozumím tomu, proč to miluješ.
3: Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
4: Jeden moudrý člověk kdysi řekl, nesnáším fronty, nemůžu je vystát.
5: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
4: Trika, pulitry, hrnky, cyklodresy a další výťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
6: klub.radiobeat.cz. Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
7: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
8: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrákem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
9: Není to kohout?
10: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
11: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
12: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde astrolog Richard Stříbný.
11: Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže zítra od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat. Počasí.
9: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno, pršet by tedy nemělo. Maximální teploty dosáhnou 32, na severu a západě 29 stupňů. V noci ale klesnou až k 11 a v údolí dokonce na 8.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
9: U fotbalistů Zlína skončil trenér Bronislav Červenka. Napsal to server iDnes.cz. Poslední tým ligové tabulky by měl do konce podzimu převzít sportovní manažer Pavel Hoftych. Červenka je druhým odvolaným koučem v ročníku nejvyšší soutěže. Prvním byl Martin Hezký v Plzni. Situací kolem vývoje cen pohonných hmot se zabývala vláda. Premiér Babiš po jednání řekl, že očekávají společné řešení na úrovni Evropské unie. Situace je podle něj kritická kvůli situaci v Hormuzském průlivu v důsledku války USA proti Iránu a kvůli válce na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko. Problém přizpůsobují rostoucí marže rafinerií a jejich nedostatečná kapacita. Vláda teď marže prodejců paliv nezastropuje. Vyšetřovatelé v Klecanech v okrese Praha Východ zjišťují okolnosti požáru trafostanice. Zařízení vzpálo v areálu skladovacích hal a záchranka z místa přepravila do nemocnice muže s těžkými popáleninami. Požár vypukl dnes krátce před 9:30. Podle svědectví byla na místě slyšet i exploze. Pod lavinou na severním Kavkazu zemřelo nejméně 11 horolezců a 6 dalších utrpělo zranění. Dnes to uvedlo ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Ruská média zatím neinformovala, odkud horolezci pocházeli. České ministerstvo zahraničí sdělilo, že podle jeho informací nebyl mezi zasaženými evidován žádný český občan. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rokovou pecku na rádiu Beat.
1: Radio Beat. Classic Rock.

Led Zeppelin, kdyby náhodou někdo nepoznal, Since I've Been Loving You. Když jsme u toho milování, tadyhle v té skladbě to slovo použiju jako oslí most, tak můžete třeba být fandové salámu. A pak je dneska váš den, nemusíte být nutně ani Regina. Regina má svátek, ale všechny salámy na celém světě mají dneska také svůj svátek 7. září. To je třeba jedna z věcí v mezinárodním dni, která mě hned už podle obrázku a podle toho názvu zaujala. Pak bacha, pak je speciální den, kdy dneska nemá svátek pivo, těch druhů piva je několik a taky už jsme si říkali v minulých dnech, kdy který druh má svůj mezinárodní den. Dneska je mezinárodní den milovníků piva. Tak to se dá krásně přetavit ve večírek už takhle během pondělí a ještě k tomu máte super nějakou takovou jako výmluvu pro ty, který by doma třeba prskali. To je další jedna z těch věcí, která mě velmi zaujala ve spojení s datem 7. září. V Brazílii je den nezávislosti, ale tak to tady úplně neoslavíme. Taky je mezinárodní den pro všechny zamilované, ve smyslu měli byste cítit lásku od někoho jiného, hlavně v Kanadě tím žijou. A v Británii prý mají takzvaný National Feel the Love Day. To můžete oslavit a taky je mezinárodní den knihy, respektive nakupování knih. Jestli jste nějak plánovali, že byste se vypravili do knihkupectví a pořídili si zase něco postaru takového toho papírového, měkkého, voňavého, tak dneska je ta správná chvíle. To je jenom, aby nám nezapadly tyhle informace, oni se vždycky hodí, když o nich člověk ví. Když už nic jiného, tak aspoň večer v hospodě můžete dělat chytrýho.

Hello Django s Olympikem naživo každý den live, tak se jmenuje tahle ta záležitost, která každý den live je to, protože to je ten živák. Ta právě teď dohrála v 16.30, je čas si slibovat hned teď, co přijde. Třeba slavná filmová z Rainmana zvaná Lonely Avenue, což vlastně nebudou Purplové, ale bude to duo Ian Gillan, Roger Glover, dáme si Rainbow, dáme si Beatles a Helter Skelter a spoustu další muziky. Všechno to přijde za malou chvíli.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Letí to, co si budeme povídat, nemyslím to nejenom odjedání téhleté muziky, ale tak jsem se zasnil, protože je pondělí a pondělí býval ten čas před mnoha a mnoha lety, kdy po 19. hodině byla beatová klenotnice, přicházel Vojtěch Lindaur a pravidelně jsme se dlouhá léta hádali, cože byla první heavy metalová skladba. Jedna varianta byla Beatles a Helter Skelter, druhá byla The Who You Really Got Me, já už si vůbec nepamatuju, kdo z nás hlasoval pro kterou, ale vím, že nám tohleto při tom střídání stráží tady na beatu vydrželo dlouhý roky. No taky už je to dlouhý roky, co jsme se takhle dohádali, protože Vojtěch tady s náma není už od roku 2018. Tak Helter Skelter mi ho připomněli. Půjdeme k další muzice, mám tu Alici ani náhodou a mám tady taky BTO.

0: Sotvami jsem před pár sekundami Pepa Lábus nakoukl, řekl jsem mu Pepo, jdi pryč a on mi taky odpověděl ani náhodou. Tak zprávy za malou chvíli.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No ale přeci jenom nějaké dopravní bychom mohli dát taky ještě, než se toho Pepik ujme. Tak tedy pojďme, býťáci, tady na D1 směr Brno, 195. kilometr. Tam by se měl stále řešit střed osobního a nákladního auta a mělo by to částečně překážet v průjezdu. To je jedna zpráva, která mi sem došla. Na 206. kilometru směr Brno, to znamená v tomto případě obráceně, zhora dolů, havárie osobního auta někde u Velatic. To by měla být další jedna platná dálniční záležitost. Na 23. Vladislav na Třebíčku havarie motocyklu. Tady probíhá vyšetřování, také 35. Rožnov pod Radoštěm a tady Mezříčská ulice. Tam by měla být nehoda dvou osobních aut. Ozýváte se z Prahy k Belské, střed nákladního osobního auta. Taky Praha 1 Jelení, tam by se mělo také co si došetřovat, i když mám pocit, že tato zpráva už tady padla. Znojmo Příjmentická nehoda motocyklu, bohužel se zraněním, tak i tady se překáží v rámci toho vyšetřování, odklízení a ošetřování. Liberec, ulice na Žižkově, tam mi hlásíte dopravní nehodu, stejně tak 7, silnici a dojezd do hory svatého Šebestiána od Chomutova, i tady se vyšetřuje. Co se týká odpolední špice a špuntů s tím souvisejících, tak není to tak divoký, jak to bývá v jiných dnech, ale přeci jenom počítejte, že třeba Pražský okruh tam i zpátky může hlásit nikoli stojící kolonu, ale provoz Hustčí v podstatě už od Jesenice směrem k Ořechu z druhé strany od Chrášťan. To platí. Před Brnem se nestojí ve směru od Prahy, ale z druhé strany ano. Krom té nehody, o které jsme se bavili, tak už někde v podstatě od Rousínova byste měli počítat s tím, že to 130 opravdu nepojede.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno, pršet by tedy nemělo. Maximální teploty dosáhnou 32, na severu a západě 29 stupňů, v noci ale klesnou až k 11 a v údolích dokonce na 8.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Od zítřka do čtvrtka začne úvodním kolem hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. Po druhé za sebou nechybí pražská Slavia. Na soupiskách ostatních týmů jsou i další čeští zástupci Krištof Daněk a dvojice brankářů Matěj Kovář s Vítězslavem Jarošem. Pohár obhajuje vítěz posledních dvou ročníků Paris Saint-Germain. Premiér a předseda Ano Babiš řekl, že vláda podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 18 let navržený ministerstvem zdravotnictví. Lékaři upozorňují na nárůst dětské obezity a vliv energetických nápojů na spánek a soustředění teenagerů. Na trhu je asi 200 typů těchto nápojů obsahujících kofein. Podle odhadu bude v roce 2050 obezní polovina dětí. Zdravotnický výzkum financovaný státem sice přináší konkrétní výsledky do praxe, ale ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě nevyhodnocuje, jaké dopady na výzkum skutečně má. Nevyhodnocovalo například, zda podpora plní stanovené cíle, nebo jak se výsledky výzkumu promítají do zdravotní péče. Policie u západoněmeckého Wuppertalu podniká rozsáhlý zásah u elektrické stanice, odkud byl ohlášen pohyb podezřelého člověka. Dnes o tom informovala agentura DPA s tím, že není jasné, jestli jde o muže hledaného kvůli sérii nedávných sabotáží v rozvodnách elektřiny. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.

Rolling Stones a jejich System Morphine, to je muzika, která dohrála tady na beatu už v 10 minut po 17. hodině. Jak mi to dneska utíká rychlejc než obvykle s vámi býťáci. Budeme pokračovat další muzikou, dáme si je a R, ty vám slíbím, na příští minuty, ale taky by se, myslím, slušelo říct při pondělku, že jsme uzavřeli hlasování o půlnočních albech z týdne minulého a spustili jsme aktuální, které zatím vypadá tak, že favoritem budou asi Black Sabbath s albem Paranoid. Tam jako opravdu od první minuty se to tak jako tváří, že by to tak skutečně mohlo asi dopadnout do konce týdne, ale za nimi je stav víc než jen vyrovnaný. Bad Company a deska stejnojmenná Blaze Bailey s albem The Man Who Would Not Die, Jeff Beck s albem Blow by Blow, Black Label Society s albem Catacombs of Black Vatican a nebo Badlands s deskou opět stejnojmenou. Takhle jsou seřazeny, snadno jste z toho vyčetli, že všechny kapely začínají tady na B a muzikanti samozřejmě taky mají to B ve svém příjmení a vy rozhodujete, který bude první a který bude druhý a kdo skončí za nimi. Protože jen první a druhý v našem týdenním hlasování může být album půlnočním a může si pak zahrát ta deska celá od začátku do konce v úterý a nebo ve čtvrtek. Tak tohle je třeba pondělní novinka, která se na webu Rádia Beat obměnila, ono se tam obměnilo víc věcí, takže se tam mrkněte a prohledejte to pořádně.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Vín. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme podcast na Rádiu Vín.
3: Z Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

0: nové sporty na Rádiu Beat.
1: Cyklista Matias Vacek vyhrál etapový závod Zetelem Tour v Nizozemsku. První etapové vítězství v kariéře si zajistil s náskokem 33 sekund před Němcem Walscheidem. Šipkař Littler vyhrál v Praze Czech Darts Open. Světová jednička porazila ve finále 8-6 obhájce titulu a trojnásobného vítěze Humphreyse. Florbalistky porazily na závěru turnaje Euro Florbal Tour domácí Švýcarsko 2-1. Díky vítězství obsadili druhé místo, obrat v závěru zařídila Karolína Klubalová. Házenkářky Mostu zůstávají po dvou kolech Interligy bez porážky. V souboji českých šampionek porazili Slavii Praha 35-25 a v tabulce jsou druhé za 100% Dunajskou Středou. Golfista Lorenz po třetí v kariéře vyhrál turnaj European Masters ve Švýcarsku. Obhájce titulu smazal v posledním kole ztrátu 6 ran a o vítězství nad Angličanem Caseym rozhodl až na čtvrté jamce playoff. Pořadatelé pražského běžeckého závodu Grand Prix na 10 kilometrů se omluvili keňskému běžci Kiprutovi, který kvůli chybě pořadatelského vozu přišel v závěru o vítězství. Přiznali, že situaci nedokázal včas vyřešit, výsledky ale platí. To byly menšinové sporty.

Your Lost Little Girl na rádiu Beat a kapela Doors 17:38, to je totiž přesný čas. Je čas ještě na to, abych se loučil, to ještě mnoho toho stihnem probrat a zahrát, ale zároveň si myslím, že bych vás mohl tak trošku naladit na krásné nálezy, protože po té prázdninové, takovém, no, po tom seriálu, který Jaroslav Císař o prázdninách v krásných nálezech dělal, tak je často s novým školním rokem změnit v jiná témata. No a pro dnešek nás čeká první čas. Přehlídky debutových alb renomovaných souborů. Takhle to napsal Jaroslav Císař do popisku dnešního dílu krásných nálezů na webu Rádia Beat. Samozřejmě k tomu existuje proklik. Pro ty, kteří chtějí tušit, co se za tímhletím popiskem schovává, tak ti se tam doberou i toho, co se bude hrát dneska v krásných nálezech. Ti, kteří naopak rádi jsou překvapení, no tak těm to nevykecám, protože bych je o to překvapení připravil. Krásné nálezy tady budou nabít po 19. hodině. Po 20. večer u repráku s Otou Semanem poklávosíme a uvidíme, co z toho vyleze, a škola konec konců bude téma i Martina Vysušila a pořadu 11 v 11, který, jak dobře víte, vysíláme těsně před půlnocí, a vždycky to musí být vymyšlený tak, aby se tam dalo odehrát a stihlo se 11 skladeb, jinak by to celý nedávalo smysl. Taky to nás dneska čeká.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Pomalu, ale jistě se blíží 6. hodina odpolední a to znamená za prvé chvíli slávy pro našeho Pepu Lábuse, ale zároveň taky na chvíli naposled, protože poslední dnešní čerstvé zprávy přijdou v 18 hodin i s Pepíkem, no a taky zase v tom novém týdnu, to znamená první Six O'Clock Rock, tedy výlet do let 60. zlatých 60. jak říká Pepek, tak uvidíme, jestli to řekne i dneska. Já vám ale můžu slíbit, že 360 po 6. hrát budu a první z nich bude od kapely Humble Pie.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No a taky vám můžu slíbit, že se společně podíváme na čerstvou dopravu, která, já to nechci zakřiknout, ale přijde mně s příchodem toho školního roku, že je nějaká klidnější, než byla o těch prázdninách, což jsem vůbec nečekal. Jestli mám někde hledat nějakou kolonu, tak řeknu, že je před Brnem ve směru od Vyškova, to znamená někde ve Lešovice, za Rousínovem, tam to začíná. A není to stojící kolona, je to jedoucí kolona, je to prostě pomalejší. Můžou za to v podstatě jenom ty práce na vozovce, ty vás pomalí. A pak jsou tady nějaké Ťukance, ale podle dopravních map nepůsobí úplně velké záseky na vaší cestě. Jeden takový najdete na D0 na exitu 23, tedy na exitu z Ličín, tam je nějaký karambol, který se právě teď řeší. 201, příjezd do Zbečna a Trakovníka, tam máme další nějakou takovou situaci. Praha ulice do Čertous, nehoda dvou osobních aut, to tež pak platí na 57 na příjezdu do Vsetína. No a v České Lípě v Borské ulici taky probíhá vyšetřování, tak s tím počítáme. Vítejte a jeďte prosím opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno, pršet by tedy nemělo. Maximální teploty dosáhnou 32, na severu a západě 29 stupňů, v noci ale klesnou až k 11 a v údolích dokonce na 8.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
4: Fotbalisty pražské Slavie opouští brankář Jindřich Staněk. Zamířil na roční hostování do saúdsko-arabského Al-Hazímu. V zimě se ale může do Edenu předčasně vrátit. Úřadující ligový mistr o tom informoval na sociální síti X. Na území Národního parku Šumava podle ministra životního prostředí Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády, které kontaminují i okolí. Mluvil o tom na dnešní tiskovce po jednání vlády. Ohledně toho prý bude podle něj zítra tisková konference na ministerstvu obrany, kde bude představen časový plán řešení situace. Řidiče mířící po dálnici D7 od Slaného na letiště Václava Havlačeka od 9. do 25. září objížďka kvůli druhé etapě přestavby uzlu Aviatická se uzavře sjezd z jízdního pásu ve směru na Prahu. Opačným směrem zůstane cesta otevřená. Policie očekává tvorbu dlouhých kolon a na místě proto posílí dohled. Cestujícím doporučuje vyrazit s dostatečnou časovou rezervou, případně využít městskou hromadnou dopravu. Severní Korea a Rusko dnes otevřeli první silniční most spojující oba státy. Stavba se klane přes řeku Tuman, tvořící společnou hranici. Představitelé obou zemí označili za významný milník strategického partnerství Pjongjangu a Moskvy. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na rádiu Beat.
0: Six o'clock rock. Radio Beat.

The Mercedes a jejich Milkman. Ten byl druhý na řadě v dnešním Six O'Clock roku tady na Beatu, když jsem mluvil o tom, že se podíváme do let 60. Natural Born Boogie, to jsem vlastně skoro prozradil, už na konci té minulé hodiny. No a my jsme teď zabouřeni, a to teda doslova do let 60. v rámci beatového archivu. 8 minut po 18. přeje standardu váš příjemný podvečer pondělní s tím, že jasně třetí 60. vám ještě musím dlužit a dluhy ty já splácím, to zase jako jo. Tak pojďme dát jednu takovou skočnější, řekl bych tanečnější. Možná bych s ohledem na ty 60. léta, dneska už by to tak asi nebylo, mohl říct takovou v podstatě diskotékovou. Jinou přesuneme se někam, kde je ochlup teplejší počasí, svítí tam více slunce a vlny ty stojí za to. Pojďme do diskografie kapely Beach Boys na jednu z těch asi nejslavnějších nejen 60-kových melodií.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Ota Pecina a jeho Karin. Taky můžu říkat, že to je muzika z beatové síně slávy, protože Ota, ten už je tam dávno uveden. A dokonce si ten tak z hlavy, aniž bych to někde hledal, pamatuju, že jsme ho tenkrát uváděli v Lucerně, tady v Praze, že jsme ho málem neuváděli, protože Ota říkal, já jich jako přišel kluci, ale já jsem slíbil, že budeme se sousedem betonovat, takže jsme ho museli ukecat, že beton se dá posunout o týden, beatovka ne. A pamatuju si, jak tam seděl v zákulisí, měl ty vlasy kudrnatý takhle přes oči. Občas se z toho vyvalil kouř a měl spoustu hostů a bylo mu úplně šumák, v jakém pořadí přijdou na ten koncert za ním. Což tedy pro moderátora je skvělá informace, když má ty hosty uvádět. Bylo to velmi zábavné tenkrát a rád na to vzpomínám. Tak Ota Pecina, ten dohrál tady na beatu právě teď. Chystá se Ozzy, chystají se taky Marcias nebo Sweet, ale ty si dáme až za malou chvíli. Radio Beat.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám, u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. V mobilní aplikaci MyDSN se můžete dívat na průběh čištění zubů, aby kamera viděla, v hlavici je integrovaný přísvit. Mimo čištění je kamera vypnutá, snímky se nezaznamenávají ani neukládají, procesor analyzuje stream 28 snímků za sekundu a v reálném čase identifikuje, sleduje a předvídá mezizubní prostory. V hlavici integrovaná tryska okamžitě vyšle prout ústní vody a přímo během čištění zubů vyčistí také mezizubní prostory. Prout není bodový, ale kuželovitý, což lépe odpovídá tvaru mezizubních prostor.
0: Vítoskop.
1: Čínští inženýři navrhují obří létající křídlo určené až pro 800 cestujících. Zmenšený nerezový model letounu prošel úspěšnými testy v aerodynamickém tunelu. Skutečný vývoj velkého dopravního letadla ale pořád zůstává velmi nejistý.
0: Vítoskop.
1: Česká republika plánuje vyslat do vesmíru družici, která bude pořizovat snímky Země pro české státní uživatele. Družice nazvaná Ambit může v budoucnu přispět třeba k lepšímu zvládání živelných katastrof nebo sledování situace na silnicích a železnicích. K oficiálnímu startu bude připravená v roce 2030. Bude pořizovat až 400 černobílých i barevných snímků za den s takovým rozlišením, že by na nich měly být viditelné objekty, například o velikosti auta. Fungovat bude na nízké oběžné dráze do 550 kilometrů. Vítoskop je v závěru, po něm přichází další roková pecka na rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

Marcias na rádiu Beat a jejich zmrzlinář. Ten se bude hrát naživo taky, protože Ondra Fencel zrovna hlásil přednedávnem, že se chystá vzpomínka na Marcias 16. září, to se mi dobře pamatuje. To je takové moje datum, bude to na Barče a bude, předpokládám, právě i ten zmrzlinář. A další velké hity jako Slujsem, jako Marcias a Apollon, Dům sobelí a tak dál. Pokud jste fandové téhle muziky, tak bych se určitě mrknul na informace o tom, kde se vzpomínka na Marcias chystá a kde můžete být součástí, a nejbližší bude právě toho 16. Tak to je jeden takový malý tip ode mě. Pojďme k další muzice, tentokrát už se na chvilku ne česky zpívané, mám tady Sweet.

0: Diamaker na rádiu Beat a poslední píseň našeho beatového odpoledne. Pojďme udělat takovou gentlemanskou dohodu, že to všechno další, co bude hrát tady u nás, tak je muzika už podvečerní, nikoli v odpolední. No a ta už není takzvaně na mém hrbu, to už je muzika mých drahých kolegů. Jaroslav Císař za chvíli s krásnými nálezy, Ota Seman o 8 s večerem u repráku, Martin Vysušila 11 v 11 na téma škola na závěr dnešního večera, pak už nebude pondělí, pak už bude úterý a bude toho před námi zase víc než dost. Já se tedy býťáci loučím, zároveň vám doporučuji mrknout na beatový web, pročíst si to všechno, zapojit se třeba do boje o letenky za 20 000 korun, které budeme zase nadělovat zítra a pozítří a popozítří a popopozítří, takže šancí máte několik. Musím říct, že hlavně bítečky takhle během odpoledne ovládly tuhle tu soutěž tak, jak sem přicházeli z aplikace Rádia Beat ty jednotlivé příspěvky. Tak uvidíme, jestli to holky tady převrátí ve svůj prospěch, nebo jestli chlapi zaberou. V každém případě snadno se dá dopočítat tomu, že čím dřív se zapojíte, tak tím větší šanci, že jedna z těch dalších 4 možností to bude také, že padne na vás. Tak to jenom tak připomínám, na webu to máte sepsáno se vším všudy i s nějakým tím odkazem a vysvětlováním. No a já se na vás budu těšit zítra.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: Jasná věc, ještě než úplně půjdu, tak rychle pročtu to nejnovější, co mi sem o vás naskákalo, i když doprava je klidnější, jsou místa, kde byste měli projíždět extra opatrně, protože se tam něco řeší. V Rožmitálu pod Třemšínem je to Tyršova ulice, nehoda. 2 osobních aut, něco by taky mělo být na D52 10. kilometru směrem na Vídeň, tady počítejte havárii auťáku někde na úrovni Rajhradu. Nevím, jak úplně překáží v jízdních pruzích, tak raději opatrně v tomto místě. No a na 39 se mi hlásíte dojezd do Horní Plané od Českého Krumlova, tam se také vyšetřuje. Všem šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkytiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kyrytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kyrytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
1: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce. Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
1: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než 100 unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dal v dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
5: Padi vrchní, platím. Vy máte ale kukadlo.
6: Ti dám kukadlo, ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
1: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Beatu. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
5: malý piva, no ne.
1: Prostě Naděje Beatu. Zítra od 7 večer na Beatu.
7: Krásné nálezy. Krásné nálezy. Hudební galerie známých, ale především neznámých i zcela raritních nahrávek na Rádiu Beat.

0: Rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Úvodní poprázdninové vydání Krásných nálezů jsem věnoval první části přehlídky debutových alb renomovaných souborů. Úvod neobstaral nikdo menší než Led Zeppelin s ukázkou ze své první velké desky, označované prostě jako Led Zeppelin nebo Led Zeppelin 1. Tohle album, které vzniklo na konci roku 1968 během pouhých 36 hodin v londýnských studiích Olympic a nabízelo nápaditou směs hard rocku, blues a folku, se na pultech s gramofonovými deskami objevilo ve Spojených státech v lednu 1969 v Británii s dvouměsíčním zpožděním na konci března. Dosáhlo, byť kapela neměla v té době podepsanou žádnou nahrávací smlouvu a přípravu alba tedy musel financovat ze svého kytarista Jimmy Page okamžitého komerčního úspěchu. V Británii skončilo v žebříčku jako šesté a za prodej 600 tisíc výlisků získalo dvě platinové desky. Ve Spojených státech mu patřilo 10. místo, ale prodalo se ho 8 milionů exemplářů, což skupině vyneslo hned 8 platinových desek za prodej. V Austrálii žebříčku dokonce vévodilo. Vydání desky doprovázel single se skladbou Good Times, Bad Times, která dnes zazněla na úvod. Stalo se tak ale pouze v zámoří, kde mu patřila 80. příčka žebříčku, jak bylo v diskografii kapely obvyklé, protože Led Zeppelin v Evropě nikdy nepatřili k singlovým souborům. Následující ukázka pochází ze stejnojmenného debutového alba americké skupiny Boston, které vyšlo před 50 lety na konci srpna 1976 a stalo se jedním z nejlépe prodávaných debutů v historii rockové hudby vůbec. Abych byl úplně přesný, v dlouhodobých statistikách mu patří celkově druhé místo za Guns N' Roses. Desky se celosvětově prodalo 20 milionů výlisků, jen v samotných Spojených státech 17 milionů. Album vznikalo po nocích ve sklepě domu vedoucího kapely Toma Scholze v Massachusetts v období října 1975 až dubna 1976. Některé ze skladeb ale vznikly již mnohem dříve. Ve své rané fázi si kapela říkala Mother's Milk a musela nejdříve překousnout odmítnutí řady firem, kterým své demosnímky nabízela. Smlouvu s formací Boston podepsali nakonec až CBS pro svou značku Epic. Byla více než velikářská, zněla na vydání 10 alb v období 6 let. Albový debut kapely se v USA umístil jako třetí, Británii mu patřila 11. příčka a třeba v Německu skončil na 4. místě. Deska urodila celkem 3 singly, ale protože jsou tak notoricky známé a obehrávané, vybral jsem z téhle hudební kolekce jinou skladbu z autorské dílny kytaristy Toma Scholze, a to Rock'n'Roll Band.

0: krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Nahlédněme také do hudebních počátků krále rock'n'roll Elvise Presleyho. Na přelomu let 1955 a 56 po vydání několika singlů na značce Sun vykoupila jeho kontrakt firma RCA Victor za tehdy nemalou částku $40,000. Dnes lze již bez neskromného přehánění konstatovat, že rozhodně více než neprohloupila. Elvisovo debutové album, nazvané prostě Elvis Presley, vyšlo v zámoří v březnu 1956. Stalo se zde první rock'n'rollovou velkou deskou, která se v americkém žebříčku dostala až na vrchol a pobyla si zde celkem 10 týdnů. Zařazený materiál je mixem snímků, které zpěvák natočil ještě pro Sun Records a těch z úplně čerstvých pro RCA Victor. Mezi další nejtéhle hudební kolekce patří skutečnost, že je to první album tohoto hudebního žánru, jehož prodej přesáhl ve Spojených státech hranici milionu prodaných kusů. Desku posléze vydali v Británii, i když pod odlišným názvem Elvis Presley Rock'n'Roll. I zde ale dosedla až na vrchol. Z debutového alba Elvise Presleyho za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu One Side Love Affair.

0: Krásné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Montrose, výborná americká hardrocková skupina 70. let, pojmenovaná po svém zakladateli, lídrovi a neméně skvělém kytaristovi Ronnie Montrosovi, po sobě zanechala pouze 4 alba. To páté vyšlo až na sklonku 80. let a s výjimkou Montrose v úplně odlišné sestavě. Ronnie se sice narodil v San Francisku, ale už jako batole se přestěhoval s rodiči do Colorada, odkud pocházela jeho matka. Svou hudební kariéru zahájil velmi brzy, v 16 letech. Do první rockové ligy se dostal počátkem 70. let, kdy spolupracoval s Van Morrisonem a Edgarem Winterem. Stejnojmenné debutové album souboru Montrose vzniklo v roce 1973, tedy v roce vzniku souboru. Tehdy byl jeho zpěvákem Sammy Hagar, uváděný ještě pouze jako Sam. Deska, všeobecně považovaná za hudební vrchol kapely, se v Americe jako jediná nedostala do žebříčku. V Británii naopak zase bodovala jako jediná, a to na 43. místě po dobu jediného týdne. Z téhle hudební kolekce dnes programové nabídce Rádia Beat zazní skladba I Don't Want It. Ronnie Montrose vzal v březnu 2012 po marném boji s rakovinou osud do svých rukou. Zastřelil se, bylo mu 64 let.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Dnes kultovnímu souboru Jethro Tull se podařilo prosadit hned svým debutovým albem zvaným This Was. V Británii proniklo do top 10, ve Spojených státech se dostalo na 62. místo žebříčku velkých desek. V Británii vyšlo v říjnu 1968, v zámoří s několika měsíčním zpožděním v únoru následujícího roku. Tahle deska podle recenze časopisu Record Mirror plná vzrušující emocí je z řady důvodů v diskografii skupiny výjimečná. Je jedinou, na které se podílí zakládající člen skupiny kytarista Mick Abraham. Je rovněž jedinou, kde také v jedné skladbě solově zpívá právě Mick. Jeho autorský podíl a vliv je v daném případě rovnocenný s Ianem Andersonem. Kapela se zde prezentuje mixem blues rocku a rhythm and blues s jazzovými vlivy, než se Jethro Tull usadili na parketě progresivního rocku s Andersonovou tvůrčí dominancí. Z debutové albové kolekce Jethro Tull teď znazní z vysílání rádia Beat instrumentální skladba Cat Squirrel. Jedná se o lidovou píseň zaranžovanou právě Mickem Abrahamsem.

0: mít krásné nálezy.
1: Americký zpěvák Marvin Lee Eddy, mající neobyčejně korpulentní postavu, ale i jímavý hlas, vystupoval pod uměleckým jménem Meatloaf. Byla to jeho přezdívka, kterou dostal již na střední škole údajně poté, co učiteli nedopatřením neobratně šlápl na nohu tak, že mu měl téměř rozdrtit prsty. Jeho cesta na hudební výsluní byla poměrně komplikovaná. Klíčové však pro něho bylo, kdy zpíval na Broadwayi v muzikálu, který složil známý skladatel Jim Steinman. Zanedlouho z toho vzešla jejich velmi úspěšná umělecká spolupráce. Hudební kritici napsali, že Meatloaf v každé Steinmanově skladbě stvárňoval malé opery. Týkalo se to i debutového opusu Bit Out of Hell z konce roku 1977. Skvělá muzika Jima Steinmana, umocněná neméně zdařilou produkcí Todda Rundgrena a špičkovými muzikanty z okruhu Springsteenova do E Street Bandu, přinesla zasloužené ovoce. Album se v britském žebříčku dostalo do top 10 a udrželo se zde neuvěřitelných 457 týdnů. Celkový prodej desky 14 milionů výlisků, z toho 7 jen v USA, už zpěvák nikdy nepřekonal. Ve Spojených státech a v Kanadě za ní získal diamantovou desku, 14 ocenění platinovou deskou v Británii a třeba 25 v Austrálii. Z tohoto veleopusu jsem pro vás do dnešní programové nabídky Rádia Beat vybral skladbu Two Out of Three and Bad. Zpěvák zemřel již před 4 lety.

0: Krásne nálezy na rádiu Beat.
1: Američanka a rockerka Chrissy Hindová, původem z Ohája, patří bezesporu mezi velmi činorodé a schopné ženy. Potvrdila to i na jaře 1978, kdy se stala frontmankou anglické rockové skupiny Pretenders. Předcházel tomu její pobyt v Británii a studium na prestižní univerzitě v Kentu. V roce 1973 přesídlila do Londýna a pracovala jako novinářka pro časopis New Musical Express. V následujícím roce byste ji našli v Paříži, kde se poznala mimo jiné s kytaristou Chrisem Spaddingem a zpívala na jeho albu Hurt. Mezitím si odskočila zase domů do Ameriky a založila zde rhythm and bluesovou formaci Jack Rabbit. Pak už se zrodili Pretenders a Chrissy ukázala, že je i schopnou skladatelkou. Hned jejich první singly se chytly, ten třetí se zastavil až na vrcholu britského žebříčku. A debutové album Pretenders, pojmenované je názvem kapely, které vyšlo v prosinci 1979 v Británii a v lednu následujícího roku ve Spojených státech, bylo v Británii také 4 týdny jedničkou. V žebříčku se udrželo celkem 35 týdnů. Pohledná rockerka neušla pozornosti ani lídra skupiny The Kings Raye Davise. V roce 1983 se z tohoto vztahu narodila jejich dcera Natálie. Z debutové desky Pretenders za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu Up the Neck.

0: Radio Beat.
1: První album skupiny Pink Floyd The Piper at the Gates of Dawn ze srpna 1967 se nahrával v období února až května téhož roku. Jedná se o psychedelický experimentální acid pop rock, abych se přidržel charakteristiky hudebních publicistů. Deska vznikla pod naprostou uměleckou dominancí Syda Barretta v době, než se ke kapele připojil kytarista David Gilmour. Rovněž její název je podle Sidova návrhu odvozený z jedné kapitoly knihy Kenneta Grahama The Wind of the Willows, čili Vítr vrb, jež tehdejšího uměleckého gurua Pink Floyd Barretta inspirovala ke vzniku alba. Tahle debutová velká deska skupiny vyšla po dvou vydaných singlech původně pouze v Británii bez podpory vydání singlu a dosedla hned na 6. místo žebříčku. Ve Spojených státech s odstupem několika měsíců až v listopadu pouze pod názvem kapely. Z téhle hudební kolekce vám prostřednictvím Rádia Beat nabídnu skladbu Flaming. Na rozdíl od britských ostrovů se stala A stranou amerického singlu.

0: Nálezy na Rádiu Beat.
1: Petr Novák, bard českého big beatu s neuvěřitelně vroucným melodickým cítěním, se za doprovodu své skupiny George & Beethovens

dočkal svého prvního alba Kolotoč svět v roce 1970. Stalo se tak po řadě vele úspěšných singlů, které dodnes nejsou v zapomnění a stále u nás znějí u táboráku. Jejich dvorním textařem je Ivo Plicka, dnes žijící v zahraničí. Dneska stála na počátku triptychu, po které následovalo Modlitba za lásku a Ve jménu lásky. Bohužel, normalizační mlýnek zpěváka a posléze celou kapelu semlel téměř do ztracena a jen umělecká síla těchto hudebních opusů jim umožnila přežít, než Petr Novák na ně mohl opět navázat. Na albu Kolotoč svět poskytl zpěvák prostor všem členům své kapely. Autorsky je zde samostatně zastoupený pouze třikrát. Jeho čtvrtý příspěvek na desce Odkud asi chodí vítr, který vznikl v autorské spolupráci s kytaristou Georgem Beethovens Miroslavem Dudáčkem, teď zazní na frekvenci Rádia Beat.

0: Krásné nálezy na
1: rádiu Beat. Americká postpunková kapela z New Yorku, která se říká The Strokes a která se dala dohromady v roce 1998, vydala své debutové album Is This It na konci července 2001. Byl to však start jako hrom. Podle časopisu Rolling Stone patří tahle deska mezi 10 nejlepších debutových alb všech dob. Soubor byl jednak oslavován jako podsta rockové minulosti, jednak jako pokračování v linii zbožňovaných idolů předchozích desetiletí, kterou zároveň uzavírali. Po natočení desky a před jejím oficiálním vydáním se skupina vydala na propagační turné, jehož termíny koordinovala s datem vydání desky. Hlavní duší i autorskou osobností téhle formace je soulový zpěvák Julian Casablancas. Členem souboru je ale i muzikant známého jména Albert Hammond Jr., syn známého zpěváka a skladatele. Albu se dařilo. V Británii skončilo v žebříčku jako druhé, v Americe mu patřila 33. příčka. V několika zemích si za prodej vysloužilo platinovou desku. Tahle hudební kolekce urodila 3 singly. Ten poslední s titulní skladbou Someday za vámi posílám ze studia Rádia Beat. V britském žebříčku jí patřilo 27. místo.

0: Jasné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Dnešní vydání krásných nálezů zakončí skupina The Sex Pistols z Londýna, hudební průkopníci punku. Doma v Británii se i se svým debutovým albem Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols stali doslova synonymem tohoto stylu. Britský tisk měl o jejich působení na hudební scéně úplně jasno. Nic před The Sex Pistols a pak The Sex Pistols a jejich souputníci a pokračovatelé. Kapelu stvořil manažer Malcolm McLaren po svém návratu ze Spojených států, kde nabral osobní zkušenosti s punkem. Průlom v existenci kapely znamenalo její vystoupení na minifestivalu ve slavném londýnském rockovém klubu 100 v září 1976. Pak už se vše nabalovalo doslova jako sněhová koule. Ve stejném měsíci skupina poprvé vystoupila v televizi, v říjnu jejich zpěvák Johnny Rotten tváří titulní stránky hudebních novin New Musical Express. S nabídkami na podepsání nahrávací smlouvy se skupinou se doslova roztrhl pytel. Nakonec jednoznačně vyhráli Virgin. Z prvního alba do Sex Pistols vás na závěr pozvu poslechu skladby Problems. Příště si vás dovolím pozvat k poslechu druhé části přehlídky debutových alb renomovaných kapel. Tentokrát zazní R.E.M., The Stooges, The Cars, Creedence Clearwater Revival a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Píše se rok 1977, kdy skupina The Sex Pistols napsala jednu z důležitých kapitol rockové hudby. Dnes se s vámi i za mě loučí se skladbou Problems.

0: večeri u repráku.
1: Na rádiu Beat.
2: No a je to tady Beatáci, zase je tu pondělní večer a zase je tu tedy večer u repráku. Já jsem Ota Seman, budu vás jim provázet až do 23. hodiny, takže budeme dnes zase trochu povídat a celkem dost hrát, pochopitelně, tak jak to vždycky bývá. Takže pokud dáme řeč o něčem, tak možná, že třeba budete mít i nějaký tip na to, co bychom si mohli pustit, zahrát, a já to budu pak respektovat a pustíme si to. Co se týče toho dnešního tématu, tak nemohli jste si nevšimnout, že máme na tu novou soutěž. Ano, teď od pondělka a po celý týden se u nás hraje o, řekl bych, velmi, velmi hodnotné ceny. Jsou to letenky za 20 tisíc korun. To už se dá někam doletět za 20 tisíc. Můžu říct, že skutečně to si myslím, že stojí za to, abyste zabojovali. Jakým způsobem, to se všechno dovíte na našem webu, nebudu to tady pitvat. Ale možná, a tak mě napadlo v souvislosti s touhle soutěží, že by stálo za to dát řeč o tom, jako téma tedy, o tom, kam byste letěli, kam byste chtěli letět. Jo, v podstatě jedna z takových zábav je, když vsadíte sportku, tak si potom v duchu říkáte, kdybych vyhrál, tak, nebo vyhrála, tak bych si pořídil to, to, nebo to. A pojďme se tedy tímhletím způsobem navnadit možná i na to, kam byste třeba chtěli letět. Můžeme to převést třeba to téma i do toho, do té fáze, kam jste letěli, jo? Kam nejdál jste doletěli. A tím teď nemyslím, že třeba ze dveří, když vás odněkaď vyhazovali, nebo z okna, když vás odněkaď vyhazovali, i když konec konců i to můžeme probrat, je to let, jo? Let jako let, ten by mohl být i zadarmo. Ale každopádně pojďme se třeba o tom dnes večer pobavit. Nicméně témata jsou volná, to znamená, máte-li nějaké jiné téma, o kterém budete chtít dát řeč, tak jsem tomu otevřen a tudíž můžete kdykoliv volat na 210 32 33 34 sem přímo do studia. Můžete mi ale taky psát na naší adresu mailovou studio@radiobeat.cz, můžete psát SMSky na 720 00 1222. No a samozřejmě v neposlední řadě můžete nechávat vzkazy na naší beatácké apce, ať už zvukové, tedy namluvený vzkazy, tak i písemné. Já myslím, že jsem ty důležitý kontakty všechny sdělil a můžeme jít na muziku.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Zdravím, tady je Karel Chomutov.
2: Nazdar Karle, čau. Tak.
1: Ale opravdu si mě jako inspiroval tím Není let jako let, jo?
2: Jo.
1: Dělal jsem mistr odborného výuky a jeden učeň nejmenovaný, nevím, dneška, který mi připovolil kolo. Hmm. Měli jsme rozkopanou silnici
2: přední,
1: u nás.
2: Přední teda.
1: Jo,
2: jo, jo. To je lepší, hele. To je důraznější varianta.
1: No, důraznější byl ten dopad.
2: No právě.
1: No hele, můžu ti říct, já jsem z práce, musel jsem nadhodit kolo, protože tam bylo konec frézování. Došlo samozřejmě k zaboření do drátů, zalítal jsem se 5 metrů, zlomeniny těch spinálních výběžků na páteři. To by byla jenom taková ta horší část.
2: Jasně.
1: A jestli by teda v tom, když jsme u té zlomeniny, tak no. By tam mohly bývat nás zlomenina srdečního svalu, nebo něco takového.
2: Jo. To se podívám, jestli mám, tak bych pustil, ale člověče, co se týče toho letu, a ten jako student, učeň, žák, měl z toho pak nějakou polízanici?
1: Ale to se tak nějak jenom šuškalo, který to asi byl.
2: Jo, nebylo, nepřiznal to.
1: Já jsem pak po letech slyšel asi kerej, jo, ale to je takový, jedna paní povídala o těch bývalých spolužáků a to už prostě, a ten jasně. Člověk by měl údajně sedět, a to už je taky nějaký pátek, by měl údajně sedět to ve vězení.
2: Za jiný věci. No, jako, jak se to říkalo u Cimrmana, už ve školních škamnách se pozná, kdo roste pro šibenici. Jo?
1: No, je to možný, no.
2: Prosím, no, ale tak jako už dobrý, zdravotně teda všechno polízanice dopadla dobře.
1: To je, já nevím, jo. 20, 20 let, 25, nevím teďko, kolikátým roce
2: Vím, jaký to je lítat na kole, ano. Kolo, přestože není určeno k létání, tak i já jsem s tím měl nějaký zkušenosti, kdy, a to zase pro změnu pršelo, a přejížděl jsem koleje tramvajový tady, víš, na Koruní,
1: jo,
2: na Vinohradech. A když mi to jako podjelo, tak jsem taky letěl a to bylo vykloubený pravý rameno, což teda se pak hodně, hodně dlouho hojí. Takže
1: no,
2: vím, jaký to je.
1: Já jsem měl frakturu spinálních výběžků, zalítal jsem si 5 metrů, protože za mnou jel ten kolega s kolegou ještě, takže to viděli. Jo, a já si z toho pamatuju jenom, já nevím, jakoby setinový nějaký černý ze zhora, a to byla ty blíznící se.
2: Takže jsi neměl takový to, že ti proběhne celý život během té vteřiny?
1: No, naštěstí ne, to už bych asi si to, jak se tomu říká, podával pravici se svejzem.
2: Jo. Dobře, hele, díky za zavolání, díky za příběh a dáme si ty vanastovky. Měj se, čau, ahoj.
1: Děkuju moc, ahoj.
3: Jsem jako vítr, který

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Píše mi tady býťák Mirek, že kdyby se mu podařilo vyhrát v té naší soutěži letenky za 20 tisíc, o který se hraje po celý tento týden, jakým způsobem, jakou formou, to najdete na webu, to tady pitvat nebudu. Ale Mirek k tomu píše, protože jsem se na to ptal, kam byste nejradši letěli, tak píše, že jeho snem je vyrazit do Ameriky, konkrétně do Kansasu. Co ho tam přímo táhne, to mi ještě nenapsal, nicméně napsal mi taky to, že by si přál, abych nějaký Kansas zahrál. A tak si říkám, že tahle by se mohla krásně hodit. Tady jsou Kansas a jejich When the World Was Young.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Vín. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme podcast na Rádiu Beat.
3: Z Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

maraton na 715 kilometrů Yukon River Quest. Prej jste o tom tehdy měli nějaký vstup na rádiu a zrovna jsem o tom psal Danovi Kohoutovi, jenom si to zatím nepřečetl kulišák. Akorát letos to bylo okořeněné fórem, že jsme po závodu odpluli s dcerou do Yukonu na Aljašku a zpátky domů jsme letěli z Aljašky z letiště Fairbanks přes Denver. Takže na Yukon jsme přiletěli prakticky ze severu. To je taková nejkratší trasa letadlem, kdežto odletali jsme zase skoro na jih. To je jasný, jdu na sever a už jdu na jih. To všichni taky známe. A Honzovi, tedy Chobotnici, tak jak se tady podepsal, tak vyberu písničku já, protože on si nenapsal o žádnou. Tak co kdybychom si dali, když tedy Kanada, nejvzdálenější místo Kanady, tak si dáme nějakou kanadskou muziku. A pozor, nebudou to Rush, ale budou to Triumf, kteří se v Rush vzhlédli a jejich muzika stojí určitě taky za poslech. Lay It On The Line je ta věc, kterou si právě teď pouštíme.

0: Večeri u repráku. Na rádiu Beat.
1: Tady Čouda, zdravím.
2: Nazdar, Čouda? To je tvoje přezdívka?
1: Ano, přezdívka.
2: Takhle, předpokládám, že to jméno nebude, ale tak jenom jsem se pro jistotu zeptal. Dobře, jestli jsem dobře rozuměl. No, povídej, co nám sdělíš takhle do toho našeho dnešního večera u repráku?
1: No, kam já rád bych letěl, prosím tě, byl jsem kdysi pracovně, nebo prolítal jsem tady část světa, ale strašně rád bych se vrátil, nebo letěl bych zpátky směrem na Sivas, do Turecka, tam k arménsko-iránským hranicům, kde pracovali, nebo kde jsem dělal tenkrát u nejmenované firmy.
2: Nebudem jí jmenovat, jasně.
1: Ano, kde jsem dělal turbíny, vodní elektrárny a takový.
2: Aha.
1: A dostali jsme se tam taky prostě na procházku, kde jsme viděli, tam byla genocída, že na ty Armény a takový, takže takový ty vesnice. No něco úžasného, prostě je to jiný svět, jiná tam...
2: Takhle, tady, aby nevznikla mýlka, ta genocida úžasná nebyla, že jo? Úžasný byla ta příroda.
1: Úžasný jiný svět.
2: Rozumím. Já jenom, aby to tady nevyznělo takhle blbě. Jo.
1: Ne, jako úžasný, prostě úplně něco jiného.
2: Jasně.
1: To,
2: když člověk přiletí do těch končin, tak najednou zůstane koukat a hlavně si uvědomí, jak dobře se tu máme, viď?
1: No sakra. To je jako pěstování vinný revy na zemi, jo, tam nejsou nějaký dráty, nebo to tam
2: no,
1: prostě je jako, no, se to plazí. No něco úžasného prostě. A jako s tou přírodou, nebo prostě člověk, když se tam vidí, je to prostě jiný svět, jo.
2: Jasně.
1: A za prvý rád bych se tam rád podíval znova, jak to tam už je kompletně hotový, nebo udělaný a prostě... Jo, ještě jedna věc, bylo taky krásný, jsem se tam seznámil s těma místníma, tak mi skáněli tu její hudbu.
2: Jo.
1: No, tak jsem tam hledal něco, ne, rockerský, ne, prostě tam, co kraj, nebo ten region, že ona je to obrovská země,
2: no.
1: Tak co kraj, tak to jiná hudba, prostě jiný.
2: Ale vesměs ten jejich folklor, nic jako...
1: Ano, já jsem tam hledal, ale nenašel se.
2: No jasně, no. Tak ale zase pokrok, to říkáš, že to bylo před lety, třeba dneska už tam jako pravděpodobně i tenhle ten pokrok dospěl, že jo,
1: to je jasný. Je to možný, no, už je to zpátky nějakých 15 let.
2: No, jasně. No hele, a počkej, a ty soutěže o ty letenky se účastníš, jako že kdybys třeba vyhrál, že máš třeba nějaký želízko v ohni? Zatím ne.
1: No říkám, já ten Sivas, jo, já bych...
2: No ne, ale počkej, ale jestli jsi nahrál nějaký vzkaz už na tu apku, jestli vůbec tu apku máš?
1: Ne,
2: no,
1: ještě nenahrál.
2: Víš co, to je přesně ono, jestli chceš vyhrát, tak musíš nejdřív se zúčastnit, musíš se zapojit. A to je ten základ, natáhnout si do mobilu apku a na tu apku namluvit. A na tu apku pak namluvit ten vzkaz, který se bude vázat k tomu letu. Ona to tam je celkem, nejdřív se podívej na web, tam jsou pravidla přesně popsané, já to teď nebudu tady pitvat. Z toho se všechno dovíš. Každopádně držím palce, třeba to vyjde a třeba se tam podíváš, letenky budeš mít v podstatě zdarma. Protože to není tak daleko, aby se tam nedalo doletět, že jo?
1: No to není, no.
2: No, tak to je jasný. No, hele, co ti zahraju?
1: Hele, prosím tebe, já že měl teď 80, Michal Prokop, já bych si dal Má vlast hodně.
2: Mou vlast? Dáme si to, že jo, jasně. Jdeme na to, jo? Měj se, díky za zavolání. Čau, ahoj.
1: Čau, ahoj.

svině, která rodí kacíře. A u hrančivě krásné zlato lásky.

kde místo zlata třpití se jen kys, kde příliš často radost hořkne hoře. Od věká kořist hrabošů a krys, kde všechny cesty vedou

0: večeri u repráku.
1: Nabíto máme krátce po 21. hodině a pokračuje dnešní večer u repráku. Já jsem Ota Seman a dnes si povídáme tak trochu o létání. A to o létání všemi způsoby a všemi variantami. Jedná se hlavně o to, nebo to téma jsem načal hlavně kvůli tomu, že tady u nás v tento týden probíhá hodně zajímavá soutěž, kde můžete vyhrát každý den letenky za 20 tisíc. Podrobnosti a pravidla té soutěže, to všechno najdete na našem webu, takže se tam podívejte a zúčastněte se. K tomu, abyste se mohli aktivně zúčastnit, je potřeba mít ve vašich mobilech nainstalovanou býťáckou apku. Takže to je takový první krok, který musíte udělat. A vlastně, když tu apku otevřete, tak si tam přečtete i ty důležité informace, protože přes apku se dostanete i na ten náš web, na ty důležité články. Takže to jenom jako pro vás, kteří tu apku ještě nemáte, tak abyste se do toho pustili a pak ji začali využívat. A je to velmi jednoduchý, jenom si tam přečtete, jakým způsobem můžete se zapojit do tyhle ty soutěže a vyhrát letenky za 20 tisíc. To se vyplatí. A pak mi taky můžete povědět, kam byste chtěli letět. A o tom právě dneska mluvíme, kam byste chtěli letět, kam nejdál jste lítali. Jestli rádi lítáte nebo neradi lítáte, jestli třeba nechcete vůbec lítat, jestli jste třeba nikdy do letadla nevlezli a ani byste nevlezli, i to je samozřejmě možný probrat jako dnešní téma tady ve večeru u repráku. No a po nějakým tom našem pokecu se můžeme domluvit i na muzice, kterou vám třeba případně pustím. To telefonní číslo do studia je 210 32 33 34 a je tu varianta taky, že prostě necháváte vzkaz nebo můžete nechat vzkaz na té býťácké apce, takže když si ji nově nainstalujete, tak to můžete hned vyzkoušet přes nahrávátko, namluvíte, pošlete, i to je varianta. A nebo písemně SMSky 720 001 222, maily studio@radiobeat.cz a nebo na té apce můžete psát, tam to funguje taky. My si teď dáme Boba Seagra a já se potom pustím do dalších hovorů u repráku.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Nabíto posloucháte Večer u Repráku a Beaťák Zdeněk se mi do něj ozval písemně, píše, že kdyby se mu podařilo vyhrát, tak doufám, že se zúčastní, to je jasný, pomocí beaťácký apky, takže kdyby se mu podařilo vyhrát, takže by strašně rád letěl do Tokia, do Japonska, protože toho moc láká. Musím říct, že tohle by lákalo i mě, protože Tokio je nádherný, zejména z hlediska takového toho vnímání fotografa. Už jsem tady párkrát říkal, že fotím a že mě baví fotit street foto takzvaně, což je v podstatě New York, Tokio, to jsou takový vysněný města, stejně tak Lisabon třeba, jo. Takže musím říct, že Tokio by mě určitě taky lákalo jakožto fotografa, že bych se tam vypravil, kdybych vyhrál za těch 20 tisíc, což já nemůžu, protože my se účastnit nemůžeme téhle soutěže, takže je to vyloženě na vás, beaťáci, aby někdo z vás vyhrál a případně pak poreferoval, jak já ta cesta byla, ať už bude do Tokia nebo někam blíž, to je jedno. 20 tisíc, letenky za 20 tisíc jsou tedy ve hře po celý tento týden, což si myslím, že stojí za to, abyste o to zabojovali. No a my si teď můžeme, když už tedy tu máme to Tokio, tak bych k tomu mohl dodat taky, že tu je požadavek na píseň Woman from Tokio. A tak to si myslím, že se může krásně hodit. Tady jsou Deep Purple.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

černá. Nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

volenou, může si to využít na poznávací lety, to je jedno, prostě letenky jsou k dispozici a v hodnotě 20 tisíc už se skutečně dá někam doletět a navíc ty letenky platí po celý rok. To znamená, že si nemusíte, jako když vyhrajete, letět hned příští týden, jako máte na to celý rok, abyste se rozhodli, kam poletíte. Já jsem se ptal na to, jestli mi tady napíšete, kam byste chtěli letět nebo kam jste nejdál letěli, a napsala mi býtěčka Marcela, která pro změnu, na rozdíl od těch předchozích řečníků tady a pisatelů, tak mi napsala, že do letadla by nedostali ani heverem a nikdy nikam letět nechce. Což předpokládám, že tedy tím pádem ona se o ty letenky prát nebude a soutěžit taky nebude. A to je možný, pochopitelně, ale zase pro změnu by si přála nějakou písničku, tak to jí splnit i třeba případně můžu, protože by chtěla The Unforgiven od Metallica, tak tu si můžeme pustit právě teď. No a vy ostatní se můžete zapojit do diskuze na téma létání, kam byste chtěli letět, kam jste daleko letěli, jak jste letěli, a říkám, nemuselo to být letadlem, mohli jste letět třeba i někde ze dveří, z okna, na chodníku se lítá občas, když dobře trefíte a zakopnete, tak třeba i o takovýchto letech, který jsou velmi krátký a zpravidla vás nestojí ani vorla, myslím tím, co se financí týče, ale spíš pak jako pár odřenin, tak i o takovýmhle lítání můžeme dát řeč. Je to na vás, zkrátka, o čem si tady.

0: Rádiu Beat.
1: Tady Alča z Mohelnice.
2: Nazdar, Alčo. Čau. Tak kdy ty jsi letěla z Mohelnice někam?
1: No, letěli jsme do Egypta, nejdál teda. Byla jsem ve Španělsku letecky několikrát. Aha. Potom v Tunisku.
2: A na Čarodejnice taky lítáš na koštěti?
1: No, dřív, teď už ne.
2: Sebrali ti koště, jo?
1: No,
2: teď, a jaký jiný tam asi lítá, člověče, na ty čertovy kameny? No. To dá rozum, hele. Ale je fakt, že na tom koštěti nepotřebuješ letenky za 20 tisíc, jo? Ale takhle, teď se tě zeptám, jestli jsi se zúčastnil, jestli jste se zapojili třeba už do této soutěže.
1: Ještě ne,
2: ale tak hele, ať to neprošvihnete, hele, do pátku to běží. A každý den jsou tam letenky za 20, hele.
1: Jo, tak já to prosím.
2: To se podívej se na web. Kam byste letěli, kdyby si vyhrála letenky za 20? Zasni se teď, zavři oči a řekni si, kam já bych to letěla. Co?
1: No, tak já nemám představu.
2: Ne? Vůbec? Aha.
1: Ne.
2: No, no. Tak to nevím, hele, to pak jedině do Čudu někam. Víš, kde je Čud?
1: Ne, to podle tebe já vím, kde.
2: Jo, dobře, no tak jo, a takže prolítáno, ale něco máš a nebojíš se lítat, jo?
1: Nebojím.
2: Tak to je dobře.
1: Ale můžu ti něco říct?
2: Můžeš.
1: Poprvé, když jsem letěla letadlem do Španělska, tak jsem se musela opít.
2: Až tak, jo?
1: No, letuška se mě ptala, paní, je vám něco? Já říkala, ne, nic není.
2: A nevyvedli tě teda z letadla teda?
1: Ne, nevyvedli.
2: Ani nevyhodili. Tak to je dobře. To by jsi měla omrzliny, kdyby tě vyhodili, pač to je hodně vysoko, tam mrzne, hele, nahoře.
1: To vím.
2: No, co ti zahraju, prosím tě?
1: Co mi zahraješ? Takže, mám to tady napsané od přítele. A bylo by to od Ozzyho.
2: No,
1: Mortiers tady mám. Mortiers.
2: Jo, No More Tears, tak to jo, to už vím, teď už jsem v obraze, nejdřív jsem úplně jako nevěděl, jo, chvíli, a teď už je mi to jasný, No More Tears, dobře, to si můžem dát, jo?
1: No, tak, mě se krásně,
2: tak se měj, čau, ahoj.
1: Čau, ahoj.

0: In the bush.
1: Radio Beat.
2: Seek to grow a happy face.

0: Večery u repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: Večer u repráku pokračuje i po 22. hodině. Abych rád připomněl, že se dneska bavíme o létání, a to proto, že po celý tento týden až do pátku máte příležitost na Beatu během dne vyhrát, což neznamená, že se nemůžete zapojit v noci, to ještě vysvětlím, vyhrát letenky v hodnotě 20 000, platný celý rok, takže si můžete, máte i čas na to promyslet, kam poletíte. Bavíme se dneska o tom, kdybyste vyhráli, kam byste letěli, nebo třeba kam jste nejdál letěli a jestli rádi lítáte, nebo neradi lítáte, nebo třeba vás vůbec do letadla nedostanou. Tohle všechno tady dneska v tom dnešním večeru u repráku probíráme. Protože, a teď k té soutěži, tam je to jednoduchý, to můžete klidně i teď, když si stáhnete býťáckou apku, pokud ji tedy ještě nemáte, tak můžete nahrát tuhle soutěžní záležitost. Když tak si přečtěte pravidla na našem webu, co tam máte nahrát, jaký vzkaz, pokud možno co nejvtipnější, co nejzajímavější, a pokud to bude skutečně top, tak máte šanci, že ty letenky získáte třeba už zítra. Takže se do toho klidně puste hned, to můžete nahrát i teď, on si to zítra vejvodák potom vyloví a najde v té naší poště, kde tedy budou tyhle ty vzkazy všechny přistávat. Tolik tedy k té soutěži, tady je to celkem jasný, no a my si budeme dál povídat za chvíli a telefon sem do studia je 210 32 33 34, no a nebo přes tu býťáckou apku můžete posílat i normálně vzkazy týkající se právě toho létání, tak jak jsem to tady teď naznačil. My si zatím dáme Mikea Oldfielda.

0: Večery u Repráku na Rádiu B.
1: Tady Michal z Hrvinkovcu, ahoj.
2: Já ti taky zdravím, čau Michale, povídej.
1: Tak já bych jenom k tomu tématu, jak máš teďka.
2: No, lítání.
1: Lítání, přesně tak. No, tak já jenom třeba, kam bych teda nechtěl letět, co už jsem zažil, tak to je do Sydney, protože tam jako přesedáš jenom jednou v Singapuru, ale tolik hodin sedět, to je neskutečné.
2: No, a navíc, tam, jak já říkám, hele, Sydney, to je Austrálie, to jsou protinožci, tam jsou všichni hlavou dolů, takže ty to letadlo musíš obrátit hlavou dolů a takhle se blbě letí, že jo?
1: Ano, to udělali na rovníku, to nám řekl sice anglicky, ale jakože teďka, jakože přehodíme a je to.
2: Se překlopíš a letíš jako šonka lítá, že jo, tak podobně.
1: Jo, přesně, akorát je horší tam jedna věc, jako ta gravitace a ohledně těch třeba záchodů, jo.
2: To si snad ani nechci představovat. Jenom nikdy jsem nepochopil, jak tam můžou hrát tenis, jo, třeba, jo, když hrajou ten tenis, že ty míčky musí lítat do vesmíru, když to je dolů hlavou, že jo?
1: Ale tak oni jsou takový šikovní, oni to prodělají nějak nízko.
2: Mají nějaký zvláštní rotace, no to je možný.
1: To je pravda.
2: Stejně je to všechno hlavou dolů tam.
1: No je, ale jako upřímně, já bych tam už neletěl, protože z Austrálie jako pěkná je, ale co tam máš samý had, samý
2: klokaní.
1: Koukání, oni jsou agresivní, ale nejagresivnější, co jsem teda poznal, tak jsou kovaly. To jsou pěkné svině s proměnutím.
2: Fakt jo? Takový sympatiáci jako, vypadají, hele člověče.
1: No, ono to vypadá jako mazlivý, ale vůbec, jo, to tě přijde kousne, tě to poškrábe a nazdar.
2: Říkám,
1: v životě už bych prostě tam jako teda, co bych udělal teda s tou výhrou, když mu to? No, já bych teda vzal letenky a z rodiči, že jsou už po starší 80 leté, bych je vzal do Skotska. Do Edinburgu by jsme letěli, tam bych na 2 týdny půjčil auto, stán, prostě spacáky a 2 týdny tam jezdil dokola. Tam je to nádherný.
2: Určitě, jo, Skotsko, to je úžasný. Akorát se tam nedomluvíš anglicky, že jo?
1: No vůbec, jako, to je právě problém, že i lidi, co jsem zažil, tak jsme měli jako státnice, učitelé dokonce angličtiny, tak si měli obrovský problém se v tom Skotsku vůbec pomluvit. Tam to, my jsme se museli učit jejich spíš nářečí, to je, když přišel někdo, kdo se chová, teda učí, pardon, český a přijde na Moravu, jo, Moravák na něho zobejká a to jako...
2: Ale to furt ještě není to, co umí Skotové, teda s angličtinou, to je pravda.
1: To je pravda. Ale oni jsou takový k nám jako bližší, bych řekl.
2: Jo, myšlením jako, asi jo, myšlením určitě.
1: Určitě, jak Moraváci, bych řekl, já se teda z Moravy, tak jako oni jsou takový jak my, no, tak jasně. My zase strašně rozuměli vždycky, no.
2: Tak to jo, tak hele, a Skotsko fakt dobrý, no, to určitě, to věřím a taky bych měl, takovýhle plán by se mi líbil taky, člověče, no, to je docela fajn.
1: No, tak doufám, že to uskutečně.
2: Třeba to vyjde, hele, co ti zahraju?
1: Je to si moc hodný, že si ptáš, já nevím, třeba Halloween, ten poslední, to jste hráli kdysi dávno, byl víkend, tak třeba jmenuje se to Weekend Be Gods, teda Gods, Weekend Be Gods, je to 4. píseň, myslím.
2: Tak se na to mrknu a doufám, že to tu najdu, jestli jsme to hráli, tak to určitě mám tady v archivu, jo?
1: Jo, tak to bylo super.
2: Dobře, tak jo, měj se hezky. A držím palce, ať to vyjde do toho Skotska. Čau, ahoj.
1: Jasně. Díky moc.
2: Ale pozor, tam musíš mít sukni, kilt, že jo, to je jasný. A pek na ostro.
1: Jo.
2: S tím bys ale do Austrálie nemohl, hele. Kiltu do Austrálie, hlavou
1: tak
2: dolů, to by byl problém. Jo, mravnostní by tě sejmuli.
1: No to jistě.
2: Tak čau, ahoj.
1: Dobrý, díky moc, mě se ahoj. Čau.
2: Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Večer u repráku na beatu s datem 7. září v pondělním večeru pokračuje a já budu pokračovat zprávou od Romana z Českých Budějovic. Řekněme, že stálého posluchače, který tady přispívá velmi často svými příběhy a podněty. Píše: ahoj, o to, já osobně jsem nikdy nikam neletěl a myslím, že u toho už zůstane. Nějak nemám k tomuto druhu dopravy důvěru a to byl jeden z mých snů, podívat se do Ruska na Sibiř. A tam by to alespoň do těch oblastí, které by mě lákaly, bez toho nejspíš nešlo. To je pravda. Jako, no, dá se jako docestovat, ale byla by to cesta opravdu na dlouhý lokte, kdežto letecky by ses tam dostal asi snáš, když už by si tedy na Sibiř chtěl vyrazit. Píše Roman dále: jestli můžeš, zahraj prosím od Jura Heep July Morning. Díky, Roman, České Budějovice. Tak jo, na jich Čech posílám tuhletu parádní záležitost. July Morning, Jura Heep.

0: Večery u repráku. Na Rádiu B.
1: Pondělní večer u repráku pomalu, ale jistě míří do svého finále a tak se dostávám ještě k poslednímu vzkazu, který mi tady přistál. Tentokrát je v písemné podobě, ale přišel přes býťáckou apku nově nainstalovanou. Jak jsem na to přišel? Protože píše Zbyněk, býťák Zbyněk, který mi píše, že vlastně díky týhletý soutěži a díky tomu, že jsem o tom teďka večer mluvil, že se můžete zapojit přes býťáckou apku, tak si ji nainstaloval a teď se v ní hrabe, aby se v tom zorientoval. Tak já ti to řeknu jednoduše, tam nahrávátko, přes něj můžeš nahrávat vzkazy, ty jsou do půl minuty, takže stačí prostě namluvit a odeslat a ono už se to nějakým způsobem dopraví sem do studia. Jo? Technicky to funguje naprosto skvěle. Je důležitý, abys tam vyplnil ale třeba i vlastní nějaký údaje, tím myslím jako vlastní mailovou adresu a tak, je tam i telefonní číslo a takový ty věci. Tak jenom, aby byla potom nějaká zpětná vazba, jo? Protože když se nevyplní mailová adresa v té býťácké apce, tak zpětná vazba nemůže fungovat. To jenom pro pořádek, aby tyhle věci byly a aby to fungovalo i tobě, Zbyňku, aby to fungovalo i všem těm, kteří si třeba dneska večer nainstalovali. Podívejte se na pravidla, které jsou na webu k té soutěži. Hraje se celý tento týden, každý den o letenky za 20 tisíc, který vám platí po celý jeden rok. Máte na to, abyste je vyčerpali, abyste si vybrali cestu a někam letěli. Tolik tedy k tomu dnešnímu tématu létání. Mám pocit, že bychom se k tomu mohli ještě v tomto týdnu vrátit v dalším večeru u repráku, což bude ve čtvrtek. No a dnes takhle na závěr večera u repráku, tak jak mi tady Zbyněk napsal, tak bych chtěl něco z desky Hackney Diamonds skupiny Rolling Stones. Já si myslím, že úplně ideálně by se mohla hodit právě ta Sweet Sounds of Heaven. Tady je a já vám přeju dobrou noc, býťáci.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Takže příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí beatáci, vám od mikrofonu ze studia Rádia Beat přeje Martin Vysušil. No a protože před pár hodinami začal druhý školní týden, tak je jasné, že toto téma nemůžeme vynechat. Druhý týden školního roku 2026-2027 jsme zahájili dnes a budeme pokračovat zase až do začátku dalších prázdnin. Celý dnešní večer si budeme hrát songy, které v textu nějakým způsobem pracují se školní tématikou. A hned ta první pro dnešní večer, v té půjde o vzdělání a domácí úkoly. Je tam chorus, ve kterém se zpívá Been a long education, but my homework is done. Tedy bylo to dlouhé, dlouhé učení, ale svůj domácí úkol jsem splnil. Nikdo menší než Edgar Winter s jeho kapelou. Deska z roku 1972, která vyšla pod názvem They Only Come Out at Night. A song s názvem Motám se okolo, Hanging Around.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Ať už byťáci školou povinní, nebo rodiče či prarodiče poslouchající tuto jedenáctku s číslem 1016, asi tuší, že tohle byl Edgar Winter, tedy konkrétně The Edgar Winter Group a ukázka z jejich alba They Only Come Out at Night. Hanging Around byla první píseň dnešního školního večera, už po 11. školního večera na rádiu Beat. Vždycky si to ku podivu hrajeme takhle v září, kdy ten školní rok začíná. Teď se ovšem podíváme na debutové album kapely Montrose. Americká banda, kterou měli na svědomí muzikanti jako Sammy Hagar, Ronnie Montrose, Bill Church a Danny Carmassi. Produkci o tu se postaral poměrně slavný producent Ted Templeman. Ta deska se jmenuje eponymně, tedy stejně jako kapela, a my si zahrajeme poměrně velký hit, který si potom půjčovali a coverovali jejich kolegové v pozdějších letech. Teď jsme ovšem v roce 1973 a hrajeme si Rock the Nation.

0: je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: A hned jako třetí song té dnešní po 11. školní 11 je tím nejdelším. Progresivně rocková skupina Yes v roce 1973 vydala živé album Yes Songs a na něm i song, pod který se podepsali Bill Bruford, Chris Squire, Ian Anderson a Stevie Howe. Yes nám nabídnou písničku s názvem And You and I. 9 minut 30 sekund. Ona není až tak úplně o škole jako takové, ale on je to takový výlet, spíš taková spirituální sonda do života, čistoty, pravdy, vzdělání jako takového, prostě pochycení toho, co se kolem nás děje.

11. Na Radio Beat. Skvělá věc od kapely Yes and You and I. Dnešní večer určitě ta nejdelší. To jsme byli v roce 1973. O rok mladší je album Not Fragile, který obsahuje i písničku You Ain't Seen Nothing Yet. My jsme jí kdysi v té době říkali koktavá. Ona ostatně je tak otextovaná. Baby nothing a tak podobně. A ta škola tam je. Je tam veršíček, který končí You need education, gotta go to school. Takže tam máme jak to vzdělání, tak tu školu. Beckman, Turner, Overdrive. Tuhle tu věc hráli pořád dokola v těch 70. letech. A vězte, že Randy Beckman, její autor, ve svých 83 letech jí hraje na živých vystoupeních dodnes, i když v kapele už hraje jiná generace muzikantů.

V 11. Na Rádiu Beat. Máme za sebou tedy v rámci té 1016. 11 11 první 1, 2, 3, 4 ukázky a přesuneme se do let 80. konkrétně na album Appetite for Destruction, které vyšlo v roce 1987 a Guns N' Roses prostřednictvím úst Axla Rose tady zpívají text, který nemůže být u nich jiný než, jak se říká dnes, no hustej. V každém případě je tam v jedné sloce něco o tom, že škola začíná příliš brzo. Zkrátka, že na ní asi nebyl moc čas. My Michelle.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: 11 v 11 s číslem 1016, už po 11. a dnes večer věnovaná textům, které obsahují něco, co s tou školou souvisí. V případě té další písně, kterou vydali na albu New Jersey v roce 1988 Bon Jovi a která se jmenuje Lay Your Hands on Me, se zpívá o škole i o učiteli. Je tam veršík I've been to school and baby I've been the teacher.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Ke svému vztahu ke škole a vzdělání se zatím vyjadřovali Edgar Winter, Montrose, Yes, Backman Turner Overdrive, Guns N' Roses, Bon Jovi a teď si zaspívá Tom Petty a zahrají jeho Heartbreakers. Album z roku 1991, nazvané Into the Great Wide Open, obsahuje písničku, kterou pro ně složil Jeff Lynne. Jmenuje se Into the Great Wide Open a začíná hned tím, co jsme potřebovali slyšet. Eddie waited till he finished high school. No a pokračuje to, že jak ukončil tu střední školu, přesunul se do Hollywoodu, nechal se potetovat a našel si holku, která byla taky tetovaná. No je to stejný jako dneska, Into the Great Wide Open.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: V pořadí 8. pro ten dnešní večer je z pera Paula Stanleyho a Vincenta Ponzi. Pro album MTV Unplugged ji v roce 1996 natočili Kiss. A jmenuje se Sure Know Something.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Nadbozy, jak říká skupině Kiss jejich velký fanda Bobo Němec. Sure Know Something v trošku jiné verzi pro MTV Unplugged, tedy neelektrifikované verzi. No a teď se přesuneme ke coveru, který všichni známe z produkce z autorství Pink Floyd. Another Brick in the Wall Part 2. Byl to dokonce i velký singlový hit téhleté kapely, která jich moc neměla, protože nikdy o nic podobného neusilovala. Je to soundtrack, filmová záležitost filmu The Faculty. V roce 1999 vydala něco jako speciální kapela Class of 99. Tvořili ji Lane Stanley, tedy vokalista z Alice in Chains, Tom Morello, kytarista z Rage Against the Machine, Stephen Perkins, bubeník z Jane Addiction, basák Martin Lenoble z Porno for Pyros a Matt Selectic, klávesák, který byl zároveň producentem téhleté věci. Another Brick in the

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: A předposlední písnička dnešního školního večera na Rádiu Beat nabídne posmrtně vydané album Brainwash George Harrisona. Vyšlo téměř rok poté, co se tento ex-Beatle rozloučil s tímto světem. Album po jeho smrti dokončili jeho syn Danny a jeho velký kamarád, producent, skladatel Jeff Lynne. My si pustíme titulní song s názvem Brainwashed a vězte, že o škole to taky je.

does not know, it is knowledge itself. How to know God, page 103.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: A je tady finále dnešního večera. 10 songů věnovaných školní tématice na Rádiu Beat je za námi a 11 nás ještě čeká, ta úplně finálová. Otvírák alba Black Eyes, které vydali v roce 2008 australští AC/DC. I tady je zmíněna nějakým způsobem škola. A schoolboy spelling bee, a schoolgirl with fantasy. To je poslední písnička dnešního večera a jmenuje se Rock and Roll Train. Je to typický na rádio zaměřený hit. Takže, milí býťáci, ať vám ten letošní školní rok je lehký a zase příští rok si popovídáme o tom, jak to s tou školou bylo. Jinak, dál, předtím, potom. Mějte se krásně, za malou chvíli tu bude repríza Hard and Heavy a po ní už všechny další pořady rádia Beat, tak jak jste zvyklí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.

0: Radio Beat.
1: Naskok ve starých časech, chtělo by se říct v případě té skladby, která dohrála a zároveň otevřela dnešní vysílání pořadu Hard and Heavy. Staré časy, tím se myslí v tomhle případě rok 1998. Já vím, že vám to nepřijde až tak dávno, ale když si dopočtete, kolik let to je od vydání Legacy of Kings kapely Hammerfall, tak člověk se tak jako podrbe na čele, říká si, Hergo, tak uteklo to, no, co si budeme povídat. S vámi je Standard Rubáš, který přeje příjemný nedělní večer nebo úterní ráno, podle toho, jestli premiéra nebo repríza pořadu Hard and Heavy, kde do těch starých časů tu a tam taky zabrousíme, ale do těch nových časů budeme taky brousit. Je toho hodně, co si musíme říct a taky zahrát k tomu, co se nového aktuálně děje ve světě Hard and Heavy muziky. No a jedna z nich je pro mě osobně zpráva naprosto fantastická, v podstatě nečekaná. Už jsem úplně nevěřil, že by k tomu někdy mohlo dojít, ale je to věcí, která už je potvrzená z mnoha stran. A sice, že dánští Pretty Maid jsou zpátky. Jak víte, možná zřejmě ten jejich příběh je takový zapeklitý a komplikovaný díky nemoci Ronnieho Atkinse, který právě poté, co se Pretty Maid jakoby nakopli v roce 2016, tak začal stonat práce s rakovinou, která se mu vrátila, a všichni už mu říkali, že v podstatě je v tom stádiu posledním, což pro Ronnieho znamenalo zařadit vyšší rychlostní stupeň. Vydal 3 solovky, jezdí s Avantage a k tomu všemu teď aktuálně chystá nové album, zřejmě taky nějaké koncerty kapely Pretty Maids, což mě osobně dělá velkou radost. Pojďme tedy k ne novince, protože ještě žádný nový single ke mně nedoputoval, ale pojďme k muzice z roku 2016 a pojďme se těšit, co dalšího od Pretty Maids do budoucna ještě můžeme očekávat.

0: na beatu.
1: Pretty Maids a jejich Face the World z desky Kingmaker z roku 2016, potom zase ty staré časy, že jo? Running Wild a jejich Resurrection z fantastické desky The Rivalry, taky z roku 1998. Pamatuju si, měl jsem tuto desku ještě tehda jako MC, jako kazetu a dost jsem ji hobloval tam i zpátky. Mně prostě tohle album tenkrát přišlo jako velmi povedené, to byla moje velmi oblíbená nahrávka. Teď aktuálně je za námi a my se můžeme posunout k další jedné čerstvé novince, která zvukově si myslím, že leckoho dost překvapí, a kdyby k tomu nebyl ten předchozí rychlý komentář, tak by asi ani netipnul, kdo že je tou hlavní postavou, která stojí za touhletou muzikou, která mimochodem bude vycházet na speciálním sedmipalcovém vinilu jako takový speciální sběratelský single. Už jste možná zachytili zprávy o tom, že Tony Iommi pracuje na nové muzice. Jednou z těch věcí, která právě se toho vinylového singlu týká a kterou si my tady teď můžeme pustit, je ta, která nese název World Alone.

Další muzika za námi, samozřejmě, že další muzika před námi, to ne Eomi, jeho novinka, stará věc, ale dobrá věc od kapely Evergrey, ta má na hrbu nějakých 12 let, no a před námi další jedna čerstvá záležitost, muzika, kterou, když si přečtete jako název v playlistu na webu Rádia Beat, tak budete říkat, Hrgo, teď já tohle přece ale znám, ovšem ne v téhleté verzi, je to další jeden z těch nových singlů z desky, která už pokud se nemýlím, by měla být čerstvě vydaná venku jako Teutonic Titans s letopočty 1976 až 2026, což je taková ne vlastně best-ofka, ale speciální výroční edice muziky kapely Accept. To, co tady pro vás totiž mám, tak je stará píseň. Stará píseň nazvaná Losers and Winners, ovšem tady natočená v nové podobě, taky z hosty, kteří spolupracovali na tom natáčení. A mezi těmi hosty nechybí třeba Hansi Kirsch, nebo kytarista Paul Gilbert, basák Chuck Garrick a na bicí tady hraje Tommy Aldridge, tedy takový All-Stars tým, který si Accept zvolali, a už jsme o tom několikrát mluvili, právě k natočení a vydání téhleté výroční edice. Právě v rámci vydávání singlu, když dáme celé to album bokem, tak teď došla řada na Losers and Winners, no a ta jejich nová verze, tak ta zní právě takhle.

0: Radio Beat.
1: To byl Accept, tady Accept ve verzi 2026 i z hosty k tomu Lacuna Coil. To už byla samostatná věc, ti nejsou hosté, minimálně ne na téhleté skladbě. Delirium je ta deska, která vycházela před 10 lety a titulní věc z ní jsme si pustili, abychom si zase mohli slibovat, protože člověk by se v životě měl na co těšit, je lepší jít touhle cestou, než si hledat nepřítele, tak já tady se raději těším a velmi se těším na novou desku kapely Saxon. Tam dobře víme, že se taky do toho zapojili nějaké zdravotní komplikace, které tak jako zkomplikovaly život kapele, která je z té staré školy, ale, a to mě je strašně sympatický, zatím úplně nemá ambice odcházet do nějakého důchodu. Naopak, měli tenkrát pánové velké ambice, hlavně v Biff Ford, aby se ze všeho dostal co nejrychleji a mohlo se pokračovat v krasojízdě, včetně i nějakého toho natáčení. My už jsme si v minulosti říkali, že nová deska kapely Saxon se chystá, takže to není zas až tak úplně nejnovější a překvapivá informace, to, co vám teď tady říkám, ale dost možná jste ještě neslyšeli tu jednu z věcí čerstvých už vydaných, co by single. Můžete se na ní podívat na www.radiobeat.cz. Tam se snažíme všechny tyhle zprávy chytat a věšit je hned na tu homepage, ale zároveň bychom potřebovali dostat je taky do vysílání, což se děje v tuhle tu chvíli. Ta nejnovější věc, Gods of Thunder, co by ochutnávka toho, jak se Saxon vůbec nezměnili směrem ke stáru, ale naopak, jak mají spoustu energie i v tomhletom věku, ve kterém jsou, tak ta zní právě takhle.

Saxon a Gods of Thunder, Theocracy, jejich The Wonder of It All z desky Ghost Ship z roku 2016, to je muzika, která dohrála, abychom si teď slíbili, že se podíváme na Ripra Owense a KK Downinga, tady nikoliv na Judas Priest, ale KK Priest. Zrovna nedávno jsem o nich měl takovou debatu o tom, jak to hraje těmhle těm dvěma, jak ty staré časy kapely Judas Priest, nejenom pro mě, jsou takové, nechci říct magické, ale mnohokrát jsem se přiznal k tomu, že Riprovy roky v sestavě kapely Judas Priest jsou moje oblíbená část a mrzí mě, jak Judas Priest úplně zametají pod koberec tyhle ty časy a ty dvě desky, které s Riprem tenkrát vyšly, a takový trošku zadosti učinění je to Judasovské spojení s KK Downingem v té nové sestavě kapely KK Priest, nebo nové, no, ono už je to taky nějaký pátek venku, ale furt to vnímá člověk jako takové nové. A zjišťuju, že takových lidí jako já je víc, který mají rádi Riprovy roky, tak třeba právě i pro ně může být Keeper of the Graves desky The Sinner Rides Again, ta je z roku 2023.

0: Hot and Heavy na beatu.
1: Vlastně vzhledem k datu vydání by se mohlo říkat, že to byli starý KK's Priest, protože Sinner Rides Again je z roku 23, ale hned potom přišla novinka v podobě kapely Silver Tomb. Kapely, která teda pravda není úplně taky nejčerstvější, není to tak, že by páni vznikli před nějakým tím časem, řečeno myslím tím třeba dvěma, třema týdny, už jsou tady od roku 2017 oficiálně, ale mám pocit, že v jejich případě tady u nás se o nich za stolik nemluví a že to patří mezi takové ty méně známé kapely. Tady jak se to vezme? Když řeknu Silver Tomb, to je to, co dohrálo, tak to možná leckomu nic neřekne. Když ale řeknu třeba jména jako Kenny Hickey, Hank Hell, Johnny Kelly, Joseph James nebo Aaron Juice, tak už se někomu můžou objevit v hlavě kapely, ke kterým by mohli tihleti muzikanti patřit. Určitě tam jsou typou negativ, určitě z toho můžete vyčíst třeba taky Agnostic Front a občas by vás mohlo tak jako do hlavy ťuknout, že Seventh Void je taky název, který tam někde vzadu bude, protože tohle je vlastně taková, nevím jestli říkat doom metalová, to asi není úplně správně, ale super skupina, která se pohybuje někde tak, že štrejchá o ten heavy i doom, tak nějak plave v těch jednotlivých žánrech. V roce 2019 Silver Tomb vydali desku Age of Existence, no a od té doby po těch albových hitparádách bylo ticho až doteď, protože se chystá The Interpretation of Nightmares, tak se jmenuje nové čerstvé album téhleté supergrupy a právě to, co dohrálo, tak byla ochutnávka z něj, Graves in the Sky. Pojďme dál, tady jsou Dream Theater.

Radio Beat. Dream Theater, rád si je připomínám. V tomto případě tady z roku 2007 Systematic Chaos je deska, která tenkrát vycházela. A The Dark Eternal Night, tak je skladba, kterou byste na ní našli. Savatage, o těch jsem hodně mluvil a ještě hodně mluvit budu, protože jsem pořád pln dojmu z festivalu Rockcastle a jejich fantastického vystoupení Chance z desky Handful of Rain z roku 1994. Co jsem ještě neřekl možná, ale vy už to stejně dobře víte, že playlist pořadu Hard and Heavy je vyvěšen tam, co vždycky. To znamená na www.radiobeat.cz, kliknu na program, si jdu v neděli dolů a tam je Hard and Heavy, pod kterým se objevuje soupis toho všeho, co je na dnešní večer nachystáno. V případě, že posloucháte reprízu, tak to samé platí, akorát klikáte na úterý. No a taky to najdete s proklikem z Facebooku, Instagramu a všech těchto těch sítí Rádia Beat. Ať už tedy volíte cestu klasicky webovou nebo sociálně sítěvou, vždycky se k tomu playlistu dostanete. A pokud se na ní díváte, nebude pro vás překvapení to, že teď hrábnu do diskografie Pantery.

Pantera 5 Minutes Alone z alba Far Beyond Driven a potom zase jedna z těch čerstvých věcí. A v tomhle případě vlastně na druhou, protože jednak kapela je čerstvá, byla to Blue Medusa, jednak ten single je čerstvý a pokud to správně počítám v pořadí třetí, ten co dohrál, jmenuje se Crocodile, hlas Alice Whiteglass, ta se poznali, že to je ten její aktuální ryze dívčí projekt a zároveň už tedy má i tahle ta kapela za sebou křest ohněm, protože už taky oficiálně odstartovala svůj koncertní část, na to se taky čekalo, jak to bude děvčatům znít. No a už tedy debit si odbyli, tak uvidíme, jak se jim bude dařit a jestli třeba náhodou doputují i sem k nám s nějakou velkou pompou. V každém případě další jedna z novinek, kterou jsem na dnešní večer měl nachystaný do svého playlistu v pořadu Hard and Heavy, tak odehrál, tohle byla Blue Medusa. Ještě se tam něco nového najde, když vydržíte. Teď ne, teď půjdeme do roku 2016. Na desku Phenotype kapely Textures.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hart and Harry na Radio Beat.
2: To byla ona, ta nová čerstvá, o které jsem před malou chvíli říkal. Jenom jsem neříkal, co to bude, protože jsem chtěl zachovat trošku překvapení pro ty, kteří na ten uveřejněný playlist na webu, Facebooku a Instagramu Beatu nekoukají. Ale třeba podle zvuku poznali, že Hergot tohle musí znát ze starých časů od Venom. In League with Satan se jmenuje tahle ta skladba. Vlastně první píseň, pokud se nemýlim, úplně první od Venom z roku 1981.

nějakých kolik, 40 let, jo, 40 let, co vycházela deska Rain in Blood kapely Slayer. Rok 1986 se tenkrát psal a otvírákem byla Angel of Death, tak to si dáme teď jako připomenutí starých časů, pak tam ještě zkusím vecpat opět, abychom se vešli časově, protože tady mám jednu delší od nich, no a pak už si půjdu po svých, nechám vás v dobrých rukách, protože za malou chvíli přijde Petr Koral, dáme si to nejlepší z roku 2001, aneb významné desky, které slaví čtvrtstoletí od vydání, což zní strašně, ale je to skutečně tak. Před 25 lety vyšlo to všechno, co Petr Koral bude hrát tady ve své části pořadu Hard and Heavy a dotkne se i tak trošku toho, o čem tady byla řeč, když jsem tady zmiňoval Tima Ripra Owense. Ale víc neprozradím. Tak Petr za malou chvíli, Davy na závěr dnešního večera. Vy si užívejte poslech Hard and Heavy a mějte se krásně.